0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

Who gives a fuck about the police?

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvuť k poslechu mé show Eminem, tedy mixtape medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin na

0: Slow down.
1: Rádio.
2: Yeah. Yeah, yeah, bet, yeah.

0: attention.
1: Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Čau, tady Pio.
1: Poslouchaj Slow Down.
0: Slow Down rádio ladíš právě teď. My jsme Marty a Filip.
1: Poslouchej P.I.O.
0: Zdravíme z Jihlavy, čau.

0: Britsky State of Mind on Slow Down Radio.
1: Britsky State of Mind on Slow Down Radio.
2: I do my thing in DMC UK. Don't give a fuck, y'all very foes all day.
3: Zajímá vás aktuální britská scéna? Britsky State of Mind se Simoncem, a.k.a. Craig Monster. Každý úterý ve 12:00 přesně.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru a nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co má šáj, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.

love for hip hop.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík. Slow
5: down. Radio. No music, no life. Ty nás vůbec nezajímají. Nás zajímá jenom dobrá muzika.

Filip TBC, Filip TBC. I can eat cheeky

0: Pokud už nemůžeš dospat a nebo máš problémy s prostatou, vyřeší to kurátorská selekce Filipa TBC, protože ty už prostě nemůžeš dospat.
1: Boss 1, yeah, we have a boss 2. Boss 3, yeah, we have a boss 4. Boss 5, yeah, we have a boss 6. A cemetery time, cause they matic never miss. What we tell them?

0: a tak dále a tak dále.
1: Filip TBC na Slow Down Radio.
2: Těším se na tebe.
3: Pšt, reklama.
4: Jedna jediná.
5: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
3: Pšt.
6: To byla
3: reklama.
6: Reklama.
4: Jedna jediná.
7: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
7: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe. Dík.
8: Morning coffee with DJ Poofaz on Slow Down Radio.

Takže dobré ráno, přejeme ze Slovnán rádia. A protože pondělí krátce po 7, tak si dáme coffee, morning coffee, u poslechova zdraví DJ Pufas. Na dobré ráno. Pondělíčko pondělí. Milujeme to všichni. Tak pojďme na to.

0: Slow Down Radio.
1: Tak to byl Ethan French. No a co tu máme dál? 1999, Ride the Future and the Souls of Mischief. Featuring Fonte, nám dobře známý Fonte. A nám dobře známý Souls of Mischief. Takhle to zní. Tak pojďme na to.

0: Tak, tohle samozřejmě je Slum Village. I don't know. Ty skreče, to je sám DJ Jazzy Jeff. A teďka jsem jenom je hrál z toho důvodu, že vlastně v pátek by bylo taky info, že všude jim smazali na těch všech takových těch streamovacích platformách jejich alba. Koukám ale, že zase je všechno v pořádku, takže asi to dobře dopadlo. Ale zase to vneslo tu diskuzi, že vlastně kapela, když dá muziku, tak je tam vždycky ten prostředník. A vy to nikdy nemáte pod kontrolou. A znám tisíce případů, kdy i potom někdo si koupil digitálně tu hudbu a ona prostě zmizí. A nazdar. A zase nechci působit jako boomer a říct, běžte a kupujte si CDčka. Sám si CDčka taky nekupuju. Ale je to nekonečná otázka, protože i třeba pro umělce teďka je taková, já nerad používám slovo kauza, protože dneska je všechno kauza, udělej virál a jestli to vybouchne a udělá to čísla. Ale vlastně umělci mají na výběr různý platformy, přes kterou můžou distribuovat tu hudbu. A vím, že i spousta lidí v Čechách používalo platformu DistroKid. A tam se teďka dějou jako věci, že lidem buď zmizela ta muzika, nebo jim nechodí vůbec ty peníze a tak dále a tak dále. Těžký. Protože znám to, že potom jako řeknete si, tak jak bych tam tu hudbu měl dostat? Tak prostě hledáte ty služby, podepíšete nějaký smlouvy, který nikdo nečte. Ale to, když vám to prostě jeden den zmizí. Je to prostě nekonečná otázka. Ale prostě myslím si, že vždycky to začíná tam, že ty lidi, ty umělci by si měli dělat ty okruhy těch svých fanoušků a nespolíhat se na to, že když dám svoji hudbu na streamovací platformu, že to je ten vrchol. A když to úplně zjednoduším, tak dneska vytvoříte web skrze něco za 10 minut, tak proč nemít hudbu na svém webu?
1: Started in the A's and made it to the nationals. And it was weighing on my heart, I had to capture yours. If you find a little grace inside this back and forth.

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: No music, no life.
2: Jinak to nám dohrál novej Kiefer a my jdeme dál. Cardinal Official. Bougie Banton. Tady u nás na Slow Down Radio. Dobrý.

Tak tohle je nová Lyric Jones. Slyšeli jsme tam i Illa J, což je bratr J Dilly. A my... Co to máme dál? Takhle v pondělí. Říjen. Nevím jak vy, ale včera už jsem jako si říkal, tak je to tady, už je takovej ten echt podzim. Pak bylo příjemně a bylo to už takový lehce zalezlý. Tak my dneska ale nebudeme zalezlý. A to kurz se s námi se Slowdown Radio. Tohle je Zoo, a Tall Black Guy. Za chvilku se podíváme, jak to vypadá na koncertě Logika.

Tak teďka... Něco pro hlavy, který si pamatujou tuhle partu. Tak jestli znáte tohle jméno, tak to jsou Chaotix, který v roce 2001 vydali album Universal. Objevili se i v České republice tenkrát. A proč to tady hraju? Protože kdo by chtěl mít tohle album kompletně na vinilu, kde třeba je i tato věc,

tak vychází teďka na vinilu Universal HAV Exclusive Galaxy Vinyl Edition. Kopíte to třeba na hibovinyl.de, to znamená hhb.de. Takže všichni, kteří mají rádi tenhle ten zvuk, tuhle tu kapelu, mají to s něčím spojený, tak album Universal na dvojvinyl. A samozřejmě, že je tam i tato věc. Tak si takhle připomeneme v půl osmi, v pondělí 12. října, tuhle partu Chaotix.

0: 720-611-WhatsApp. Tady jsem zahrál tady ty Chaotix, tak ty samozřejmě vystoupili na, ježiš, druhým ročníku festival Hip Hop Camp. A víme, jak to bylo, když se pokusil Hip Hop Camp tento rok vrátit. Tak mě tady akorát přistala ta zpráva, která prolítla minulý týden, jak by se řeklo, médii. A to znamená, Hip Hop Camp se chce stejně vrátit příští rok. V nějakém jakože malý festiválek. Tak jenom byli tady ty Chaotix, který hlavně tam tím svým koncertem tenkrát zaskočili a překvapili všechny, byla to skvělá show. A jak už jsem tady řekl několikrát, já si prostě myslím, že některé věci je dobré nechat prostě umřít a nevracet se k ním, a myslím si, že i tohle je ten případ. Protože představa, že sem někdo letí ze Švédska už je na hotelu a pak nic, je prostě trošku crazy. Jsou prostě věci, které se nedělají. Ale pojďme jinam. Mluvil jsem tady o Logicovi. Tak jsem zachytil na sítích jeho takový jako, že takový to, kdy umělec hraje koncert a někdo v publiku je takovej, že, který mu dává najevo, že ty jsi ten největší idiot. Tak já tady pustím takhle kousíček, proskáču takový audio, jak on se k tomu zachoval. Hold on, stop. Wait, this guy right here, hold on, no, stop the music. This guy, you here? Say what? No, don't boo him. This is a human being with feelings, clearly something's going on. Oh, he, of course we all want G-Eazy, but why are you hating on me, bro? Wait, no, hold on, this is a great moment. Dude, I have kids, I'm home here in Maryland, I'm so happy to be here. You're not happy for me, this guy? No, seriously.
1: Tak, stalo se to na koncertě v jeho rodném Marylandu.
0: You seem really drunk.
1: Ten kluk byl asi opilej.
0: Can you do me a solid and just be respectful?
1: Tak ho poprosí, jakože buď v klidu. A on furt ukazuje ty fakáče. A tak mu taky říká, hele, já tě taky můžu vyhodit.
0: Can you just do me a favor if you're gonna be in my fucking house? He said this isn't your house. Yes, it is.
1: Tak ho poprosí, jestli na jeho koncertě.
0: Look at me when I talk to you, bro. Seriously, we're human beings. You don't need to be an asshole about it. I'm trying to be nice to you. Now listen, can you do me a favor and please respect me? I'm trying to perform. I don't need you to do this and things like that. Is that okay? Can you just be respectful?
1: Tak ho prosím poprosí, jestli jako může.
0: Yeah, freedom of speech.
1: Bejt v klidu.
0: Can you be respectful, please? All right, don't kick him out. Don't kick him out. Hey, Abs, just make sure he's good. I'm not a bully. I'm not none of that. But I'm not. If it was me, if it was G, if it was T-Man, Juicy J, and somebody's doing this, all that, we don't play that. Peace, love, and positivity all night.
1: To mi přijde jako fair přístup. Protože samozřejmě v davu na někoho ukázat, tak ten dav si ho může sežrat. A on to neudělal. A jenom ho poprosil, hele, jsi na mém koncertě, můžeš být prostě v klidu? To mi přijde fajn přístup. Tak jednou Logic, takhle po ránu tady. Mission Control. A dobré ráno.

0: slow down.
1: Tak když jsem říkal... No life. Když jsem říkal slovo pucle, tak naši Slowriders na sítích jako Hero Hero Forenders Patreon vědí, že už tam běží soutěž o 1000 kusů pucle Art in Transit. Fotka starého New Yorku od povolané osoby. Asi nejpovolanější. A to je Marta Cooper. Takže pokud byste se chtěli týhletý soutěž zapojit, tak to pro vás něco mám. Jakože je to pondělí. Kdo mi napíše na 720 600 811, že se chce zapojit, tak mu pošlu free přístup na měsíc na naše Hero Hero. Můžete tam vyhrát pucle. A teďka vás tam bude čekat asi každý týden jedna soutěž. Vždycky vyhlásíme v neděli do neděle a odstartujeme další. Půjdeme takový maraton až do konce roku.

0: Slow down.
1: Radio.
2: No music, no life.
3: Ľudia, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Tohle by se mne, thank you. No já chci poděkovat všem, kteří nás posloucháte. A kteří třeba i případně říkáte dalším lidem. Hele, tohle rádio si pust. To je dobrý, to je bez algoritmu.

0: You are listening to
1: Slow Down Radio. No music, no life. Já zdravím i do našeho komunitního chatu. Zdravíme Kubu, který každý den to umí hezky vyřídit. Ne, teďka hledám jenom slovo na řidič. Řídit. Doručit. Tak posílá fotku, že asi vyfasoval další jiný auto. A že tam ještě není DAB. Ale on si poradí, protože když máte neomezený data, tak si nás pustíte úplně všude a třeba přes Bluetooth si nás pustíte i v autě nebo spojíte kabelem. Ty cesty jsou. Takže zdravíme na západ Čech. A tady jednou Sister Sledge.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
3: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt.
0: To byla
1: reklama. Jedna jediná.
2: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe. Dík.
4: Právě posloucháš Slowdown Radio. No
5: music. Morning coffee with DJ Poofaz on Slowdown Radio.

Yeah! The Floaters, Flow On. Krátce po 8, takhle 12. října, tady u nás na Slowdown Radio. Co si dáme k té kávě? Takový to, když si dáte ten první doušek a pak tam někdo pustí takového něco, jakože třeba... Co tohle?

0: Slow down. Radio.
1: No, ale teďka skočím někam úplně jinam. Měl bych tu jeden tip. Na partu. Odkud by mohli být? Three Mellows. Takže za mě jeden tip. Tato parta z Indonésie dělá takovýhle, a já nerad používám, melancholický soul, nebo něco takového. Prostě dělají dobrou hudbu. Takže doporučuji si najít Three Mellows, a to jejich album z roku 2024, který se jmenuje Perak, na kterým je třeba i tato věc I Know.

Takže tady jeden tip za nás za Slowdown Radio. The Marlowe's, psáno THEE, Marlowe's. Parta z Indonésie. A tuhle tu věc možná už odsaď znáte. A proč si ji nedá takhle v pondělí krátce přeštět na 9. No tak dobré ráno.

0: Slow down. Rádio.
1: Rádio. A co vás taky dneska čeká tady u nás? Co třeba od 9? Nějaké živé vysílání. Jaro a jeho Beat Brunch vyrazí dneska na cestu. Takže se můžete těšit na takový masožroucký Life and Direct z Grill Hammer s partiákem našeho rádia. Takže dneska pro všechny vegetariány od 9 buď

0: Tak to si dáme. To pondělí. Po LL Cool J-ovi. Že by něco easy. Hlavně prosím, nikdy za tím mikrofonem nespívej.
1: That's why I'm

Tohle je originál od Commodores, ne Faith No More, který udělali ten cover, který asi možná znáte mnozí. Ale když je to pondělí, tak já bych se potřeboval namlít kávu a tak jako, aby se to, nechci říct, posekalo a tak jako hezky namlelo. Jako kdybych namlel tohle piano. Ale ještě jinak to namelu. Nebo úplně to posekám takhle.

Tak samozřejmě jsem do toho hrníčku omylem hodil jinou skladbu, než jsem chtěl. Ale i to se může stát. Jdeme dál. A jenom opakuji, že dneska bude takový masažolůdský Life and Direct z Grillu Hammer, kde od 9. bude vysílat Beat Brunchy a Rocco Siga. Takže dneska Life and Direct. Hammer. Masíčko. Tuze rád. K smrti rád.

Tak tohle samozřejmě, teda Moses, Be Your Girl. No a minulý týden 8. nám vyšel ten nový Orionek. Jak už jsem tady říkal, ten Tomáš Konupka, i Icon je tam hodně cítit na té produkci. A tady je jen taková věc. Před půl devátou.

0: Slowdown Radio.
1: No a kam se vydáme teď? Potřebujeme jsme Slowdown Radio. Tak to klidně v pondělí v 8:30. Může hrát tohle Ságo. Yes. Tohle Stanley Turrentin. A díky všem, kteří tady se mnou komunikují na našem WhatsAppu 720-600-811. Probíráme tady různé víkendové záležitosti. Máte tu dotazy na nějakou hudbu. A jsem rád, že i takovouhle hudbu si tady

krása střídá nádher. Myslím, že v pátek jsme se taky bavili o tom, jestli ještě existují hudební publicisté, novináři. Nebo jestli jenom lidi s telefonem, který prostě říkají svý názory nepodloženě. A když bych měl říct nějaký, protože vždycky mám rád to, tak mi řekni nějakýho dobrýho hudebního novináře, tak ze světa mám rád třeba člověka, který se jmenuje Rob Markman. Člověk, který dělal pro různý publikace MTV a tak dále, dělá i svůj YouTube channel, kde informuje o různých novinkách. No a teďka v New Yorku se uskutečnila nějaká akce, která se jmenuje What Not, což je nějaký live shopping marketplace. A nejen on tam stojí a vedle něj sedí Fugees a Busta Rhymes a jen tak pro lidi, pro ten dav nakupujících, tam dávají tohle. Tak si to pojďme připomenout.

Tak a jenom jsem se tady podíval, když jsem říkal nějaká akce Whatnot, tak je to vlastně aplikace, která funguje tak, že je to živá aukce. To znamená, je to takový tržiště, který funguje na živém vysílání, kde ty prodejci ukazují své produkty a lidi to přímo tam kupují. A co prosím vás dělá moderátor, když se mu chce kýchnout? Třeba tam pustí radši další věc. Tak jdeme dál. Loyle Carner. A jenom připomínám, že v 9. dneska Jira Kosiga Life and Direct. Masožroucký Life and Direct s Grill Hammer. Pojďme dál. She's the only one I'm holding when the day's cold. And her's the only place I'm headed when the day's old. And when the day's young, we traveled every place told. Create a move on the new one that ego plays so. Cause she's the one I thought I'd never meet. Two left feet on the leather street. Joy started picking off a better beat. Right now it's better than it's ever been.

Tak, tohle je náš oblíbenec Lorna Gardner a jeden hlas na Seporánu. A tu show, kterou poslouchal nás, byla samozřejmě show od Stretch and Bobito. A my si dáme věc takový medley z jejich desky s jedním M-bandem.

0: Krásný to medle známých to věcí.
1: You guys had opened the door in New York.
0: Přesně tak.
1: Us, the next generation.
0: Tahle ta dvojice, Stretch and Bobbito, hrála spousta kapel, ještě než se stali slavnými. A my jdeme dál. Jeden bubeníček

Tak. Tohle Mala Magugu Militant Dawn, takhle tady pro vás u nás v Morning Coffee. Ale teďka už jedna brazilská verze. Lovely Day.

Radio. No music, no life. Toto samozřejmě Bill Withers, Studio Radio, Lovely Day. A teďka pro všechny řidiče. Pokud se takhle nervujete v pondělí, stojíte někde v zácpách, tak já vám posílám něco na uklidnění. Doufám, že nebudete u toho troubit, nerozčilovat se, neukazovat takový ty, víte co, tou rukou, jak vystřelíte na někoho, tak tady pro vás. Arthur Conley, Love

A co si dá třeba, když tam přihodíte nebo předěláte tuto basu? B, B, B.

No a my jsme na konci dnešního Morning Coffee. Káva do pito. Čaj do pito. Za chvilku už teda dneska Life and Direct, B-Branch, Jarro Kosiga. A dneska live z Grill Hammer. Takže pro všechny masožrouty. Speciální vysílání. A jenom připomenu, že pro naše Slowriders na platformách Patreon Hero, Hero Forenders včera vás statovala soutěž, kdo byste chtěl pucle? Takovou hezkou fotku starého New Yorku. 1000 KS. Autorkou té fotky není nikdo jiný než Marta Cooper. Tak o tohle krásný pucle tam hrajeme až do neděle, než rozvedeme soutěž další. Pokud byste se chtěli zapojit, tak třeba vlezte na Slowdown Radio do sekce, jak nás podpořit, a tam jsou ty odkazy. My se opět slyšíme zítra ráno v 7, ale teďka už za chviličku live z Hamru. Takže užijte pondělí, jak to jde. Já se na vás těším opět zítra ráno v 7 tady. Takže ahoj, nazdar, čau. A rozloučím se skladbou D1 a Exhibit.

0: Právě posloucháš Slowdown Radio. No music, no life.
1: Pšt, reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
3: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
4: Servisuje!
2: Cože? Servisuje?
3: Servisuje.
5: Himr.servis.cz
6: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
7: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
5: Himr.servis.cz
8: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
2: To byla...
1: Reklama. Jedna jediná.
9: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
9: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
8: Dík. Slow down. Radio.

Coffee Stone a Jacobs Bank nám otvírají a dnešní vysílání z Liberecka. Máme přepojeno z Prahy, přesně jak říkal Pufa, z kafe dopito, u mě teda kafe nalito. A jak jsme anoncovali, dneska speciální živé vysílání, jak říkáme, live and direct. Odkud, to si povíme za chvilku, tak dávejte bedlivý pozor, určitě to bude zajímavý. Můžu prozradit zajímavý heslo masožrouctví. Tak jo, z Liberecka živě Jaro Kosíka začíná dopolední Beat Brunch až do 12. hodinky a dneska speciálně budeme se bavit o jídle a jak už bylo naznačeno hlavně o masíčku, tak stay tuned, buďte s námi, my jsme Slowdown Radio.

0: Nový týden, to znamená nové pondělí, a to 12.10. My jsme se přiblížili k 9:30. Nová muzika, nové objevy a nové obzory. A dneska nové objevy a nové obzory i co se týká, můžeme říct, asi gastronomie. Co si budeme povídat? Brunch je něco mezi snídaní a obědem. Beat brunch, my se krmíme muzikou, ale dneska se budeme krmit i masožroutstvím. Tak my jsme slibovali, že si dneska dáváme live and direct živě tady odsaď ze Steak Grillu Hammer, a Tomáš Zita dnešním speciálním hostem. Já jsem říkal, nebo ani jsem to neříkal, ale my nejsme ve studiu, my jsme skoro v kuchyni, my jsme v úplně prázdné restauraci, protože v pondělí tady vládne absolutně klid a vládne tady Tomáš Zita. Tomáš, krásný dobrý ráno.
1: Dobré ráno a zdravím posluchače Rádia Slowdown.
0: Yes, yes, yes. Tak my jsme, protože už jsme spolu párkrát mluvili, ale určitě jsou dneska mezi náma posluchači, kteří nás třeba poslouchají poprvé, koncept vysílání odkudkoliv na světě, a dneska uprostřed lesa, kousek od krásného jezera Hammer, kde kdyby začínala pohádka o Rákosničkovi, za mlhou takovou, jakou by se dala krájet, je taková ne úplně malá, ale poměrně veliká restaurace, rozlehlá v takovém úžasném kempu, kolem všude chatičky, a už tady cítí takový ten podzimní klid, že tady určitě v létě jako to jede, protože tady místňáci, a myslím si, že nejenom místňáci, tady mají svoje chatičky, no a mezi nima se nachází tady ten krásný areál právě Steak Grill Hammer. Tak pojď nám povědět, kde se vzal, tu se vzal Steak Grill Restaurant.
1: Kde se vzal, tu se vzal, zní to jako krásná pohádka, ale pohádka to určitě nebyla. Ano, jsme zastrčeni tady v lesích a to dělá tu restauraci kouzelnou, a proto sem lidi rádi jezdějí. A vzalo se to prostě nápadem. Já jsem pomáhal stavět tady ten kemp, který tady je přilehlej, a bylo nám nabídnuto, že můžeme tady otevřít tuto restauraci, tak jsme do toho skočili, kompletně od základu se překopal stávající prostor a vybudovali jsme tohleto krásné místo, kde prostě je to naše srdcovka, co si budeme povědat. A jelikož jsem vyučený řezník, jsem milovník masa, takový ten masožrout, jak se říká, tak od základu to prostě byla steaková restaurace, ale i s českou kuchyní, kde prostě nabídneme poctivý český hotovky, který mě učila vařit ještě moje babička.
0: Hezky, a ten záměr byl pohostit jako lidi tady v okolí, anebo se stát jako celočeskou republikou jako gastro, nebo dostat se na ty gastromapy, když se to dneska takhle jako dost používá, a nebo nakrmit tady ty lidi, jak říkám, my krásně vidíme tady skrz okna chatky, tady určitě přes léto je spousta lidí a vládne tady turismus, ale myslím si, že už to má přesah asi. Že?
1: Tak tady Hammer na jezeře je především turistická oblast, jak už si zmínil, tak teďko tady v pondělí, úterý prostě chcípnul pes mimo sezonu. Ale původní záměr byl nakrmit ty turisty a dát jim prostě kvalitní české jídlo a ty kvalitní stejky. Ale samozřejmě to, tato myšlenka, nebo tato ten záměr za půl roku prostě se minul účinkem, protože my jsme vystřelili hodně dopředu, a dneska to je prostě o tom, že sem jezdí lidi 100 km na stejk, takže opravdu už

0: Rybníček, tak my nejsme v Praze, přátelé. My jsme spíš 100 kilometrů od Prahy. Nad náma tady krásně trčí ještě. To dneska je teda možná schovaný v tom oparu té mlhy, jak jsme si říkali. Ale jsme, jak říká Tomáš, v krásné přírodě Ralska. Tady, proč sem taky lidi jezdí, je tady Ralská magistrála, jestli to říkám dobře, která vede v podstatě tady jako okolo, kousek od vás. Takže spousta lidí jezdí na kolech, chodí pěšky, koloběžky prostě a tak dále.
1: Tak, přesně tak, jedou sem prostě za tím sportem, tady prostě ten Ralský les nabízí spoustu možností pěších výletů a výletů na kole, ale vždycky tenhle ten člověk dostane hlad a vždycky vyhledává nějakou restauraci, kde by se dobře najet a o toho jsme tady my.
0: Přesně tak a další, co jsem si všiml, spousta motorkářů sem jezdí, viděl jsem polepený dveře různýma motorkářskýma gangama, přihodím ti tam samolepku Slowdown Rádia a to jsem si všem pokaždý, jsem tady byl, tak tady byl jako, jak to říct, 50-50 auta, 50-50 motorky, kola prostě, takže jako vidím, že ty motorkáři se tady rádi zastavujou, protože asi i oni rádi, tak se říká anglicky cruisej tou přírodou tady.
1: Je to, dávám jim prostě možnost, protože každý motorkář, když v sobotu ráno vyleze a neví kam jet, tak přemýšlí kam cíl té cesty a my jim trošku dáváme ten cíl cesty a kluci z Plzně mi řekli, my jsme nevěděli kam, ale věděli jsme, že tady se dobře najíme, tak i z Plzně jsem přijeli na steak a burger a tu českou svíčkovou a rádi se sem vracej a prostě ty motorkáři tady mají takový ten point, kam se rádi zastaví, takže určitě i pro motorkáře jsme tady, no.
0: No a teď začíná takový to houbařský období, takže vím, že i spousta mých kamarádů z Prahy taky vyráží. Když je to do hodiny, tak je to dobrý a vědí, že tady ta, kolem toho Ralska rostou dobrý velký houby.
1: Jo, děláme si z toho srandu, protože Hamr na Jezeře samozřejmě tady se těžil uran, jak říkáme, že ty houby v noci svítí, ale prosím vás, není to tak, je to prostě houbařský ráj tady, ale až ty houbaři kolikrát jako špačkujou, protože oni se rádi procházejí lesem, ale to, že za 20 minut mají plný košík, už je nebaví, takže opravdu tady my místní už si vybíráme, kterou houbu si sebereme a kterou prostě necháváme v lese,
0: pro
1: jak se říká, pro ty Pražáky.
0: Ty jsi řekl skvělou věc, uran, já jsem v podstatě uranový dítě, já jsem vyrost tady vedle, kousek odsaď máme vlastně mimo ani noviny pod Ralskem, stráž pod Ralskem a sem další jenom taky ťukneme, jezdí taky vodáci, takový vodáci začátečníci a nemyslím vyloženě na Hamr, ale protože tady kousek od nás je pramen Ploučnice, řeky Ploučnice, která potom protejká právě v novinách pod Ralskem a vytejká vlastně, jak tomu říkají, čertí, jak?
1: Průrva.
0: Je to průrva, ale někdo říká čertí díra nebo něco takovýhleho.
1: Já znám
0: prostě
1: ještě jiný název, ale to nemůžu tady publikovat.
0: Dobře, no. Dobře, a u nás by to šlo, ale nechme to bejt. A kdo jako začíná na vodě a chce fakt jako klidnou vodu, voda nad kotníky lehce, možná když ta je, tak pod kolena, tak se jezdí jako dost vodáků a vlastně od té průrvy, kdyby řekl, že tam zakempějí a pojedou sem, tak jsme nějakých 10 minut, takže pro vás to jsou takovýhle typy, jako když byste třeba v létě potom to chtěli spojit tady s vodáctvím, tak se tady pěkně najíst, podívat se na samotný pramen Ploučnice, no a pak si tu Ploučnici klidně sjet po tom, co se tady nacpete. Tak o čem to dneska bude, to povídání?
1: No, dneska bych chtěl těm lidem přiblížit vůbec, proč tady jsme, co tady děláme. Hodně jsou zajímavý pro ty lidi ty exotické stejky, kde tady nabízíme prostě zebru, krokodýla, bizona a jiný. A to ty lidi zajímá, tak chtěl bych jim to trochu přiblížit, proč by si třeba mohli přijet na toho bizona nebo na tu zebru, krokodýla a jiný.
0: Pecka, povídáme si s Tomášem Zitou, jsme ve Steak Grillu Hamr a i vy se můžete zapojit do vysílání 720 600 811, naše telefonní číslo, kdybyste měli jakýkoliv dotazy, co se týkají masa, za chvilku to rozebereme, jak třeba se chovat. Já třeba nejsem úplně, já jsem masožrout, ale nejsem znalec steaků, vím, že je done, well done a tak dál a tohle si právě rozebereme s Tomášem, abyste věděli, co si přesně objednat. Jste s náma na Slowdown Rádiu.

Nový týden, nová muzika s Jarekou Sigou, živě z Liberecka. Dneska teda živě ze Steak Grillu Hamrel. Za chvilku si budeme povídat o stejcích konkrétně. Ale před náma právě teď SKJ, který mimochodem 23.10. se objeví v pražské Archa Plus. Tak doporučujeme, protože tohle jméno se tady objevuje, French Kiwi Juice, velmi často, rádi ho hrajeme, má venku novou desku, kterou určitě bude představovat v samotný Arše, takže 23.10. od 8. doporučujeme, kupujte tam lísky, kdo chcete, ať o to nepřijdete. Já jsem si tu desku teď o víkendu, kde jsem dost trávil čas v autě, tak jsem si ji projel a je to to, co už teď hraje pod náma. Uvidíte, je to takový jako, nechci vás teď uspat, ale jsou to takový melancholický melodie, prostě tak, jak známe FKJ, tak užívejte. No a my za chvilku s Tomášem Zitou si budeme povídat o tom masožrouctví. A pozor, vyhlásíme vám jednu velmi zajímavou soutěž, abyste v pátek si sem mohli vyrazit přímo na degustace steaku a rumu už tento pátek a my pro vás budeme mít dva lísky v neskutečné hodnotě, takže masožrouti, dávejte pozor.

0: Ty kokso, právě počúváte Beat Brunch, tak zdravíme do všech koutů České republiky i mimo ní. Všude, kde jste se rozhodli poslouchat Slowdown Radio. Za mikrofonem Jaro, živě z Liberecka, dneska živě ze Steak Grillu Hammer a dnešním hostem Tomáš Zita. Tomáš, ještě jednou krásný dobrý ráno.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No dobrý ráno, dobrý dopoledne. Tady teda, než se začneme pojít o tom mase, tady je zavřeno dneska, zítra taky.
1: Je to tak, my jsme se rozhodli pondělí, úterý, středa zavřít, protože už je mimo sezónu, lidi toho mají jak buchet za tu sezónu, tak jim dávám trošku volnosti a máme otevřeno vlastně jenom čtvrtek, pátek, sobota, neděle a ty lidi si sem cestu najdou.
0: Mám pár jiných kámošů taky, který mají restaurace a taky jsem si všiml, že takový ty pondělky většinou je prostě off, protože asi to gro je o víkendu, že jo, takže v pondělí vydechnou. Určitě jsou restaurace, které jedou každý den někde, ale to je jejich věc.
1: Je to tak, ale to jsou většinou restaurace ve městech, jo. Kde se je to založeno na denních meníčkách, anebo při hlavních tazích, kde si rádi zastaví na ten dobrý oběd, ale my jsme tady strčený v lesích a jedeme trošku ty speciálky, takže my si můžeme dovolit to zavřít.
0: U nás na Slowdown Radio se si všimli, v reklamním bloku nám i jedou reklamní spoty, které začínají krásně masožrouti, tak evidentně ty ten marketing umíš dělat taky, o tom, proč a jak je pro tebe důležitý třeba rádio a komunikace v rádiu, si budeme povídat, přece jenom jsme tady spolu do 12, ale lidi, kteří teď netrpělivě třeba čekají, jsou v práci, tak první věc, kterou si můžeme říct, že v pátek nás a hlavně tebe, vás tady čeká další úžasná věc a to je degustace steaku a rumu.
1: Máme tady každý víkend vlastně jinak založený ten nějaký akce a tento pátek jsme si připravili už čtvrtý ročník degustace rumů a stejků a bude to hlavně o těch exotických stejcích, protože lidi jsou zvědaví, jak chutná krokodýl, jak chutná zebra, jak chutná bizon, pštros, takže jsme udělali takovou degustaci řízenou, kde jim prostě i řeknu něco o zrání masa, řeknu jim, jak se to připravuje, jak se to vlastně, odkud se to těží z toho zvířete. A takže neodejdou jenom najedený a přejedený stejků a přepitý rumů, ale taky si odnesou něco chytrýho, jak se říká.
0: Takže edukovaný.
1: Tak.
0: Je to slovo. Tak, první dotaz tady od Katky. Kde se, bože, v České republice dá sehnat krokodýlí, zebří, pštrosí stejk? Jako?
1: Maso. To je jednoduchá odpověď ve stejku v Hamnorezře.
0: Ale zdroj, a mi si řekneš v Liberecký zoo.
1: V Liberecký zoo. Spoustu lidí, a kolikrát si z toho děláme i srandu, protože mám rád smysl pro humor, se mě na to lidi ptají a já jim řeknu, vy nevíte, že ve Dvoře Králové se jí zebra zlomila nohu teďka, ale ne, to samozřejmě nepřipráv úvahu, samozřejmě jsou firmy, které to sem dovážejí, jsou to jak některé české firmy, ale i německé firmy a je to dovoz, konkrétně ten krokodýl z jižní Afriky, zebra taky z jižní Afriky a to jsou normální farmy, které to chovají na maso.
0: Takže to není v safari chycený, prostě chudák krokodýl jako a dovezený, takže tak jako jsou u nás farmy na kuřata, krávy, vepřový, tak aby si samozřejmě určitě mezi vámi budou i vegani a vegetariáni, pro kterým teď to úplně jako to téma není vončo, ale pro ty z vás, kdo máte rádi masožrouství, takže i takovýhle stejky tady budou a budou tady v pátek.
1: My je tady máme jako na stálém jídelním lístku, ale samozřejmě, když sem lidi přijedou, dají si jeden steak, zase odjedou a tady mají příležitost to ochutnat všechno najednou, protože ta degustace má přibližně 60 až 80 gramů ta ochutnávka a těch steaků je asi 6 druhů, včetně japonského wagyu, na to jsem zapomněl. A můžou vlastně ochutnat, mají ten průřez s těma stejkama a ochutnají vlastně od každého ten kous.
0: A kdyby se nám dal ochutnat trošku ty edukace, tak co? Takže jsme tady, krom toho, že dostaneme i nějaký rumík, který bude asi ladit s tím masíčkem, tak čím bychom začali? Jako hovězím stejkem?
1: Budeme začínat Argentínou, je to argentinský steak, rump steak, velice jemný steak, libovej steak. Lidi, kteří mají rádi libový masíčko, nechci říkat, že to chutná jak nebe v bě, to je takový otřepaný, ale je to opravdu perník, dá se to krájet prostě klasickým příborákem, jak je to měkký a rozplývá se to na jazyku, tak tím se začíná.
0: Tak a kdyby se trošku ještě, protože ty seš, jako jak jsi říkal, ten insider, už je to pro tebe každodenní chleba, když to takhle řeknu, každodenní maso, přijde sem člověk, který jako si doma občas udělal nějaký maso, ale nebyl na stejku. Čím jako začít? Jako, co je ta první otázka? Je to krev nebo hotový? Nebo jak to?
1: Já se jich vždycky zeptám, co máte rádi, z čeho si děláte řízek, jestli z kejty, anebo z krkovice, jestli mají rádi prorostlejší kus masa nebo libovej. A trošku si toho člověka vyspovídám, abych věděl, co mu nabídnout, ale většinou začínáme právě třeba tím argentinským ramstejkem, protože ten člověk vlastně, to je vlastně fenomén takovej, že ten člověk si nedokáže objednat, protože neví ani, co si objednává. On má rád libovej steak a objedná si flank steak, ale flank steak je, má dlouhý vlákna a prostě není to dobrý začínat zrovna flank steakem, takže já bych začal třeba tím opravdu tím ramsteakem, jemný maso, libový maso a udělat ho prostě na médium a nemůže se nic kazit.
0: Tak a můžeme si třeba říct, říkám, budeme radit lidem, čeho se nemáme bát jako zeptat tady, když jako přijdu a koukám do toho jídeláku vlastně a opravdu vím, že chci maso, ale tak teď jsme si řekli, to bude, je to přátelé, ten rump se to píše, říkáš rump steak, tak ano. Je to rump steak, tak je to tenhle ten a co dál jako?
1: V první řadě by ten člověk neměl být přechytračilej, když to nezná, ano. A nebát se zeptat ty obsluhy, ta obsluha mu ráda poradí, jsou na to školený ty lidi, oni znají ty steaky a právě když si vyspovídají toho člověka, co má rád, tak většinou mu poradí dobře a nebát se jít do té exotiky. Protože když si objednáte třeba toho pštrosa, steak ze pštrosa, kdyby ty lidi viděli, jak vypadá pštros v syrovém stavu, tak to je čistá svalovina bez jediný žilky tuku a většinou komu to doporučíme, tak jsou lidi z toho potom nadšený. Ale oni mají takovou prostě bariéru. Ježíš Maria, to je velký pták, exotický je, to nechci. Jako, není to kuřecí, to je prostě červený maso hovězí, jako hovězina.
0: Okay.
1: A lidi se toho většinou bojejí. Že to je prostě nějaká exotika a pak skončí u smaženýho sejra, tak to mě jako docela vždycky pobaví, ale nebát se toho, tím bych poradil, nebát se toho, nemá to žádný odsaz, nesmrdí to, jako třeba lidi nejedí kozu, protože ano. Smrdí, ale tady to nesmrdí, nemá to žádný odsaz, a je to velice chutnej a šťavnatej steak, takže nebát se toho.
0: Tak, tady zase dotaz od Verči. Co je špatně na tom, když to žužlám, jako to maso, vlastně, jako to, zvykne mi v puse, jak říkáš, ty jsi tady říkal, si se dobře pamatuju, že se to úplně rozplyne, to maso vlastně se rozpustí v tobě. No a co když musím vyndávat jakou tu užvejkanou hmotu z pusy, prostě, je to špatně připravený, nebo jsem si zvolil špatný maso, nebo jak to je?
1: Zvolil jsi si především špatný maso, protože dobrý steak neuděláš ze špatného masa. To maso musí být v první řadě dobře vyzrálý, to si klidně potom řekneme, co znamená vyzrálost masa, protože to ty lidi většinou nevědí, oni si myslí vyzrálý, že se rovná zkažený, alebo naopak to maso musí zrát, tam probíhá přeměna kyseliny mléčné, takže je tam prostě, musí být vyzrálý to maso a když je vyzrálý, tak není možný, aby bylo žvejkavý.
0: Dobře, tak to jsou první tipy a my možná, protože budeme pokračovat po 10. hodince až do 12. dál, pojďme zopáknout. V pátek teda probíhá tady degustace. Od kolika hodin to bude?
1: Máme to od 6, je dobrý se na to dostavit třeba 20 minut předem, ať se to neřeší na poslední chvíli. Máme tam ještě posledních pár volných míst, asi 10-12 volných míst tady je. A je to od 6 v pátek a jak jsem říkal, jsem ochotnej tady pustit nějaký lupeny do soutěže.
0: Pustit žilou, tak budeme pouštět žilou. Mimochodem, ten jeden vstup stojí 2190 korun, takže my pro vás máme dva vstupy, ať si můžete přijít podívat. Myslím si, že se to vyplatí i pro vás, bude... Ty jsi si ptal, kde nás všude lidi poslouchají. Po celé České republice 70% pokryto, takže se může stát, že někdo může zvolit zajímavý výlet teď v pátek pěkně po práci, takže budeme mít pro vás dva vstupy. Dávejte pozor, my vám po 10. hodině prozradíme soutěžní otázku, ještě to trošku napneme, mezi tím se podívejte na grill hammer.cz, trošku si to tam projeďte, no a budeme soutěžit jak na našem telefonním čísle na WhatsAppu 720 600 811, no a po vysílání dneska uděláme i příspěvek, takzvaný Reelsko u nás na sociálních sítích, stejně tak na sociálních sítích Grill Hammer, a budete moc psát odpovědi i pod tenhle ten příspěvek. Takže po desátý si prozradíme soutěžní otázku, dávejte dál pozor, a pokud vás zajímají nějaké otázky ohledně masa, příprav a tak dál, tak 720 600 811.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík. Slow
4: down.
2: Ra.
4: Di.
2: Jo.
5: Radio.

0: Tak a pátá minuta po desátý, šestá už dokonce. Příjemný krásný dobrý dopoledne, pro někoho dobrý ráno, prostě dobrý den u nás na Slowdown Rádiu, pondělí 12.10. Zdravíme i na náš WhatsApp 720-600-811 a dneska můžete posílat samozřejmě zprávy ohledně tématu a masožroutství. No ale stejně jako náš posluchač, a teď úplně nevidím jméno, každopádně zdravíme a dotaz. Ahoj Jaro, nějaký zprávy z CZSK DMC. Ano, včera proběhlo mistrovství České republiky v DJingu. Já jsem se zastavil akorát na skok pozdravit samotného organizátora Freakyho a taky mýho kámoše DJ Wacked, sedminásobný mistr světa, s kterým jsem se poznal někdy kolem roku 2012. Včera jsme se o tom bavili, zrovna kdy to bylo, když jsem byl v Hartfordu v Connecticutu po několikátý na International Trinity Hip Hop Festivalu, kde zrovna probíhal taky DMC, americký championship, tak jsme se tam tenkrát potkali s Wackedem, už tam podle mě byl jako portce, a tak jsem ho byl včera pozdravit v Brandýse v kině, kde právě Freaky pořádal tohleto CZSK mistrovství. Zajímavý bylo, sotva jsem tam vlítnul, tak jsem tam viděl úplnou enklávu Slowdown rádia. Bone Constructor, DJ Philip TBC, nebo taky Don Hoblignon, pak jsem tam viděl rapera Jonase a další a další a další. Bylo to velmi příjemné setkání. Strávil jsem tam teda asi jenom 10 minut, protože jsem včera musel vyrazit na hraní s naší Criss Cross a kapelou až do Milevska. Takže pro našeho posluchače vlastně ani nevím, kdo to vyhrál, tak zkusíme zjistit a dodat nějaký zprávy, jinak samozřejmě jukněte, podle mě toho bude brzy plný Instagram a Facebook, kdo z Čech a Slovenska pojede reprezentovat na mistrovství světa. Tak za chvilinku k tématu budeme vyhlašovat soutěž o páteční degustaci v Steak Grill Hamru, a to degustaci steaku, ale i rumíčku, přátelé. Tak vy, co máte rádi dobré pití, dobré maso, tak rozhodně dávat pozor a už se třeba teď podívat právě na webovky našeho parťáka, odkud teď vysíláme, to znamená grillhamr.cz.
1: Právě počúváš Beat Branch.

Tak my se blížíme pomalinku ke 10:45, což jsme v druhé hodině dnešního živého Beat Brunche, živě ze Steak Grillu Hammer. Moc vás zdraví Jaro, se mnou taky Tomáš Zita. Za malou chvilku teda vyhlásíme soutěž na páteční degustaci steaku a rumu, tak dávejte bacha, můžete se zúčastnit a řekneme vám, jaký jsou podmínky soutěžení. Jinak nová muzika, nové objevy, nové obzory, tak jak jste zvyklí. Skyzu, Pardon Me. Z desky Views of a Lifetime.

0: Sampa, Florence a taky Everything is Recorded, Never Felt Better. My se máme lépe a lépe, posloucháte Slowdown Radio. No já si říkám my a pokud to zapínáte až teď, tak já tady nejsem sám se mnou v éteru a já jsem dneska pohostěn v Steak Grillu Hammer v restauraci v Bistru, jak chcete a zveme vás právě k poslechu, povídáme si dneska o masíčku, takže zveme všechny masožrouty a my jsme ťukli, že nás v pátek čeká řízená degustace pravotřídních rumů a vyzrálých steaků. Tome, co znamená řízená degustace?
1: Tak řízená degustace je vlastně to, že tady bude stát sommelier, který rozumí těm stejkům a rumům a
0: rozumí i stejkům. Ale ty taky, ty budeš ten druhý.
1: Já budu stát po jeho boku, budu odpovídat na ty otázky a budu jim lidem představovat ty jednotlivé stejky. Ale řízená degustace je, že to není, že se někdo vrhne na raut a zbaští, co ho napadne, ale prostě budou dostávat, prostě vždycky dostanou jeden rum, on jim o tom řekne, co to je za rum, jak se vyrábí, co to vůbec znamená třeba 20-letý rum, protože spoustu lidí to neví. A ochutnají ten rum, k tomu samozřejmě bude napárovaný ten steak a postupně takhle ochutnají asi 6 druhů steaků a rumů.
0: Vy se rozhodně podívejte na www.grillhammer.cz. V akcích najdete právě pozvánku a vlastně pozvánky i na další akce, protože tady se furt něco děje. Tak teď se ale budeme bavit čistě o tyhle řízené degustaci. Rezervace je tady nutná, ty jsi říkal, pár posledních místeček tady ještě je, takže jako vás samozřejmě zveme, kdo byste chtěl dorazit sem k nám a láká vás tohleto téma a nechcete třeba úplně vyloženě jako soutěžit, tak se na to rozhodně podívejte. A co nás tady teda čeká? Jaký stejky?
1: Dal jsem tam hlavně tu exotiku, protože to lidi samozřejmě láká, chtějí to ochutnat, takže tam máme zebru, máme tam i krokodýla, bude tam jeden steak, ten argentinský, tím budeme začínat, bude tam bizon, bude tam pštros a samozřejmě nesmí chybět japonský wagyu.
0: A co to je japonský wagyu?
1: Japonský wagyu, to je, říká se tomu, nejdražší maso světa. Je to vlastně z oblasti Kobe, opravdu z Japonska maso a je charakteristický tím, že je hodně prorostlý tukem, tím pádem je hodně šťavnatý a křehký a opravdu kilo tý svíčkový na tom trhu stojí od 6 do 9 tisíc korun. Ono to záleží samozřejmě na stupni toho mramorování a je to od A1, vlastně A0, A1 až A12. My tady máme A5, protože to je ještě takovej dobrý poměr toho tuku a toho masa, ale je to křehký maso.
0: Za tebe, krokodýl, zebra, pštros, sob, bizon nebo wagyu?
1: Pokud jde o mě, já bych se přikránil k bizonovi a pštrosovi, protože já jsem vyloženě stejkovej typ hovězích stejků a tohle to je k tomu hodně blízko, takže za mě asi nejlíp ten bizon, pštros.
0: Každopádně dobrá zpráva pro posluchače, kdo sem přijede, ochutnaj všechno.
1: Ochutnaj všechno, všechny ty stejky máme na stálém jídelním lístku a teď v pátek děláme tu řízenou degustaci, kde se dozvědějí i něco o tom mase.
0: Tak a možná můžeme rovnou vyhlásit soutěžní otázku. Aktuálně teď, hlavně vy, co nás posloucháte živě, protože my vysíláme živě, tak na 720 600 811, to je telefonní linka k nám do studia, WhatsAppová, tak tam odpovídejte na soutěžní otázku. A ještě vás nalákám, jeden lístek stojí 2190 korun, a my ty lístky máme dva, takže je to pořádný kus pořádná cena pro vás a rozhodně se vyplatí pro vás zasoutěžit. No a máme jednoduchou soutěžní otázku. Zajímá nás, jaký z těch stejků byste rádi ochutnali. To znamená, napište nám do zprávy, jestli si dáte radši krokodýla, zebra, pštrosa, soba, bizona nebo originál japonské wagyu. Pokud si to nedokážete zapamatovat, určitě vás odkazujeme na webovky grillhammer.cz. No a posílejte. My si tu soutěž necháme běžet, Tome, do čtvrtka, takže já ji budu připomínat v eteru samozřejmě ještě zítra a pozejtří. A pro ty z vás, kdo třeba jste na sociálních sítích, tak si dáme záznam, že nahráváme teď i tady, tak si dáme záznam z tohohle vysílání kousíček a vyhlásíme soutěži pro vás, abyste mohli soutěžit tam. Tak dávejte bacha, my si zahrajeme i nějakou muzičku a budeme si samozřejmě s Tomášem povídat dál. Jste s náma na Slowdown Radio.

0: Tak na Slowdown Radio Jaro a dneska i Tomáš. Zdravíme vás všechny, už nám začaly chodit odpovědi. 726-811 soutěžíme o degustaci, takže chápu, že Liberečáci to mají sem kousek, že Liberečáci, Jablonečáci, celý sever tady v okolí, prostě určitě to dejte. Ptáme se, co byste rádi ochutnali, jaký maso, pokud zapínáte až teď, tak bude v pátek řízená degustace stejků, krokodýl, zebra, pštros, sob, bizon a japonské wagyu. Klidně jukněte na web grillhammer.cz a můžete dneska posílat, zítra ve čtvrtek do 12. hodiny vyhlásíme a jenom připomínám, jeden lístek je za 2190 korun a máme pro vás dva. Děkujeme Tomášovi. Tomáš Zita Féteru, Tome, ještě jednou, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: My jsme se bavili o vašem webu na grillhammer.cz, je vidět, že nedávno tady byla Burgermánie a byl tady teď o víkendu vlastně od čtvrtka do neděle nebo do soboty souboj kuchařů československé kuchyně. Jaký to bylo?
1: No, bylo to nádherný. Přišlo spousta lidí, mě to překvapilo až.

0: tak, jak je neznáte. Znáte samozřejmě klasický hovězí tatarák.
1: Jasně. Ale a co třeba spousta. Teda? Co těch dalších 8?
0: No, budou tam samozřejmě, bude tam tatarák z lososa, z tuňáka.
1: Ježiš, to si řekl teď dva tataráky, který absolutně zbožňuju. Vím, že to stojí teda na čerstvosti ty ryby, samozřejmě. Tady je důležitý dostat tu nejčerstvější rybu.
0: Přesně, je to o té čerstvé rybě, protože samozřejmě to se požívá samozřejmě syrové, takže musí být čerstvá ryba a čerstvý maso, což je absolutní priorita.
1: Takže bude výlov tady z Hamrského jezera
0: a sebou tahat lososy. Ráno a budu to zkusit, jestli nějakého tu nějaká...
1: Nebo v té průrvě, co jsme říkali, budou skákat proti proudu.
0: Přesně tak.
1: A... Ježíš, ty jsou úplně, to miluju.
0: Co tam máme ještě? Asijský tatarák bude určitě...
1: To znamená co?
0: Je to krájená hovězí svíčková,
1: okay.
0: A je to kořeněný prostě po asijském stylu, bude tam koriandr, bude tam sojová omáčka, bude tam trošku rybí omáčky a ten zbytek si samozřejmě nechám pro sebe.
1: Dobře, jakože to sníš.
0: Ne, ten recept si nechám pro sebe.
1: Ne, to je jasný. A ještě nějaké jako z těch výjimek, co my neznáme? Jako...
0: Třeba nevím, jestli někdo ochutnal houbovej tatarák, určitě okay. Ho budem dělat.
1: Okay.
0: Samozřejmě tatarák z olomouckých tvarůžků tady jasně. Bude. Ale co bude zajímavé zase, bude tady degustační platíčko tataráků, kde dostanou všech 9 tataráků, dostanou na jeden talíř. A vlastně zapomněl jsem belgický tatarák, málo kdo ho zná, ale belgický tatarák, to je taky dobrota taková, ale nejsme na to zvyklí, my tady jsme zvyklí na ty prostě klasický
1: klasa.
0: Tataráky.
1: A klasika.
0: Taková ta klasika, no.
1: Patří do tataráku klasického vajíčko?
0: Ale to je taková zajímavá otázka. Já jsem dělal příspěvek na naše stránky, můžete si to tam vyhledat, kde ukazuju, jak mícháme my.
1: Jasně.
0: Upozorňuji ještě jednou, jak mícháme my tatarák.
1: My tady.
0: Přesně tak, protože každý si ho samozřejmě dělá jinak a Češi jsou národ míchání tataráku. Všichni jsou samozřejmě šéfkuchaři michelinský.
1: Jasně.
0: Takže oni to tam nározitě komentovali a to video má 1 200 000 shlédnutí dneska, za což jsem samozřejmě rád. A já tam vajíčko nedávám,
1: wow.
0: Protože samozřejmě je to další potenciální problém a nedávám ho tam hlavně proto, že ho mícháme celý léto a to vajíčko prostě, když mi sem přijde, já nemám záruku, jestli tamhle někde bylo u dodavatele půl dne na rampě, takže není to tepelně opracovaný, tak ho tam nedávám, místo toho tam dáváme olivový olej a ani velký fajčmekři, který tady byli, tak to prostě nepoznali, že tam to, že tam ten žloudek, on to není o vajíčku, je to o žloutku.
1: Jo, si říkaj, ale to vejce, Tome, to tam je úplně, to máte tady domácí slepice, ty, jasně.
0: Domácí slepice bohužel používat nemůžem, i když bych hrozně rád,
1: aha.
0: Ale prostě do toho tataráku, já když si ho dělám pro sebe, já si tam ten žloudek lidi dám, ale prostě nemůžu to dát tady hostům, nebo nechci, víceméně nechci.
1: Já vidím tady dotaz. Když jdu do restaurace na tatarák, mám ho dostat namíchaný, nebo si ho mám míchat sám, jako? Že další dostanu hromádečky?
0: Další otázka, která hrozně pobudí spoustu
1: lidí. Zvíří, to rozvíří.
0: Rozvíříme to trošičku, půlka lidí řekne, já ho chci nenamíchaný, a druhá půlka řekne, od čeho tam ten kuchař je, když mi nenamíchá. Jestliže ho dostanu nenamíchaný, tak to si ho můžu udělat doma. Na melusy anebo si na škrábu maso a ochutím si to podle svýho. Ale jestliže jdu do restaurace a chci vědět, co ten kuchař, někdo říká, co ten patlal tam vzadu umí, no tak ať ho prostě namíchá. A jediný, co vám poradím, jednu věc, jestli chcete mít záruku, že to je čerstvě namíchaný tatarák, tak si ho objednejte a cibulku si nechte dát zvlášť.
1: Hezky, tak super, děkujeme za tip. A jsi tam řekl ještě jednu věc, naškrábat nebo na rozmixovat?
0: Záleží,
1: co máš radši?
0: Záleží na každém, některý tataráky se škrábou, některý se opravdu melou, to škrábání... Pro nás kuchaře je samozřejmě trošku pakárnička.
1: Je to s prominutím vojeb.
0: Je to vojeb, jak se říká, no. Ale je to, jak já třeba mám, miluju krájený tatarák. Na malý kostičky, na krájený tatarák, to je prostě, tam cítíte tu chuť toho masa.
1: Okay.
0: A máte záruku, že to je všechno prostě krásně nakrájený. Když se škrábe ten tatarák, tak se může stát, že tam je to taková jako paštíka. Potom.
1: Jo, je to taková kašička.
0: Jo, takže já třeba ten škrábaný úplně rád nemám. Přiznám se, že my ho tady často meleme nebo krájíme.
1: Tak kdo má v pořádku

0: jakoby, ať si pokouše vy s protézama bez zubů prostě pěkně nechat namlejt. A pak stejně tam řeže ta topinka. A co? Topinka, bílý pečivo, jak to má? Jak to tady máte vy?
1: No, topinka, zase věčný téma u tataráku. Je spoustu lidí, který mi řekne topinky na sucho, druhý řeknou topinky opíc na sádle.
0: A to z toho kape.
1: Další ti řeknou, jak to není ve voleji, tak to není ono.
0: Jasně.
1: Ale zrovna teďko na ten Tatarák Fest budem nabízet opravdu opečený topinky na sádle a budem nabízet topinky i na sucho. A bude to pšeničně žitný chleba, který si tady pečeme.
0: Poslední dotaz. Jaký maso je ideální pro tatarák?
1: Samozřejmě hovězí svíčková, to je bez zesporu.
0: Ta pravá hovězí svíčková, je to nejdražší maso, když jdu k řezníkovi?
1: Samozřejmě z toho kusu je to nejdražší maso, určitě.
0: Z čeho se fejkuje tatarák, když to někdo chce dělat nepoctivě?
1: Viděl jsem jeden film, kde řekl, hoď po mně hovězí péro a já ti udělám takový tatarák, že se jenom ulízneš. Popravdě řečeno, nevím, jestli to někdo pozná, ale fejkuje se to samozřejmě hovězího zadního.
0: Povídáme si s Tomášem, že to živě ze Steak Grill Hammer. Zajímá vás tohle téma, pište 720 600 811, jak to třeba máte s tatarákem a steaky vy.

No samozřejmě jsme Slowdown Radio, nový týden, nová muzika, nové objevy, nové obzory a já vám teď servíruju Jimpster Left and Right, levá pravá, my to tam taky budeme sázet zleva pravá, 10:45 až do 12. ve společnosti dopoledního Beat Branche a branche opravdu dneska v restauraci, možná spíš v bistru Steak Grill Hammer, kdo zapínáte Slowdown Radio až teď, díky, že jste s náma, my si povídáme s Tomášem Zitou, za chvilku budeme pokračovat dál, bavíme se o mase, o masožroutství, před chvilkou bylo téma tataráků, no a taky nám běží soutěž, tak jenom připomínám, dosta teď aktivně připojený 720, 600, 811 a soutěžíme o cenu v bezmála hodnotě 4 500 korun. Jsou to dva lísky na degustaci steaku a rumu, který bude probíhat právě v pátek od zhruba 18. hodiny. Přímo tady ve Steak Grillu Hammer. Tak jukněte na grillhammer.cz. Dneska dnešní Life and Direct. 10:45. No a jak chutná třeba steak z veverky? No, povíme si za chvíli.

A neskutečně nám to letí, za pár minut 11. hodina živě z Liberecka, dneska živě ze Steak Grillu Hammer a po 11. hodince vstupíme do 3. hodiny dnešního vysílání, budeme si dál povídat o masožroutství a budeme si samozřejmě hrát music. Tohle to je John Beltran, nová muzika, nové objevy, nové obzory. A hnedka po 11. hodince jukneme na ten steak z té veverky, to vás určitě bude zajímat, připomeneme si soutěž, no a podíváme se, jak je důležitý marketing v rámci restaurace, takže pokud nás poslouchají někteří z vás, kdo máte své restaurace, své bistra, své kavárny a v dnešním světě sociálních sítí a reklam se třeba úplně nepohybujete, nebo byste potřebovali rozhejbat svůj biznis, zeptáme se Tomáše na jeho tipy, proč je třeba pro něj důležitá reklama v rádiu, proč je důležitý hrát tu hru s Instagramem a Facebookem a tak dál. A tak, vy klidně dejte vědět, jak vás to dneska baví na 720 600 811, tohle číslo si pamatujte, zapište, najdete ho na našem webu www.slowdownradio.cz. Na tomhle číslo budeme dneska soutěžit a vy samozřejmě můžete posílat dotazy. Jak jsem říkal, soutěžní otázku si zopakujeme za chvilku, kdo zapínáte Slowdown Radio. Až teď. Díky, že jste s náma a za chvilku jsme zpátky v Féteru.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
0: Pšt. To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
4: Dík.
5: No music, no life.
6: Slow down.

0: 15. minuta po 11. hodince, příjemný, krásný, dobrý už dopoledne vám všem, kdo jste s námi na Slowdown Radio a za mikrofonem Jaro, a taky Tomáš Zita. Tomé, čus.
1: Ahoj, zdravím.
0: My jsme tady u vás, tady u tebe v Steak Grillu Hamru, bavíme se dneska o masožrouctví a já jsem říkal, začneme minimálně tím, kdo nás posloucháte celý dopoledne, jaký je steak z veverky, prosím tě?
1: Jo, tak veverka, to je taky krásný téma. Jak by mohlo znít, tak nedělá se veverka na grilu. Veverka není ten, nebo nepředstavujte si, že ten tu havěc s tím ocasem hodím na gril. Veverka je část masa, hovězího masa, která je část bránice, velice prokrvovaný sval a je to prostě jeden z nejchutnějších stejků. Ale děláme si samozřejmě toho, z toho srandu, že tady hlazíme veverky na gril.
0: My jsme to dneska takhle týzovali, že se budeme povídat o tom masožrouctví a ještě jsme se úplně nedostali, bavili jsme se tady na začátku o rump steaku, ale když se podívám tam na vaší zeď kousek, tak tam vidím kravičku a vidím ji rozporcovanou, ale jako ukázaný na ní ty místa, kde jsou ty masa, které my třeba úplně jako nerozumíme. Tohle ještě třeba dneska nepadlo. Tak minimálně si říct, jaký ty části pro tebe jako pro kuchaře jsou jako zásadní a jste specialisti na stejky, tak která ta část s proměnutím té krávy je pro tebe jako důležitá toho hovězího?
1: Samozřejmě záleží na tom, co ten člověk má rád, ale základem dobrýho stejku je šťavnatý stejk. To znamená, že musí být malinko prorostlý tím tukem, to mramorování tam musí být. A já konkrétně mám rád třeba ribeye steak. Je to steak z vysokého roštěnce, je to část vlastně nad plecí, vysoký roštěnec. Teď třeba tady máme americký baltip, to je zase z kýty, z ořechu, je to špička ořechu, krásně taky mramorovaný steak, šťavnatý, jemně učkatý steak. Takže zase ale ty lidi, kteří nemají rádi tu šťavnatost, nebo ne šťavnatost, ale takový to lehce mramorování a chtějí absolutně prostě libovej steak, tak je samozřejmě dobrý ten rump steak a to je z části kýty vlastně toho kusu. Takže ono záleží, co kdo má rád, ale jsem tady ochotný každému udělat vlastně, aby mu to sedlo.
0: Takže ty máš v chlaďáku celou krávu.
1: No, od čumáku po ocas.
0: Přes veverku a ořech.
1: My tady máme už jenom samotný ty šály, ale samozřejmě mám tady ten vysoký roštěnec, máme tady nízký roštěnec, máme tady samozřejmě svíčkovou na bifteky a oni dneska se rádi používají takový ty samozřejmě ty anglický názvy a ono, když někomu řeknu třeba strip loin a rib pie a rump steak a tender steak, tak oni nevidí ani, co to je, takže u každého steaku máme dneska popisek, z jaký části to je, co to je za steak a co u toho můžou čekat.
0: Taky občas slyším pupek, je to správně, jako že se dělá z pupku?
1: Pupek je samozřejmě dobře, to je flank steak, nebo někdo říká flap steak, ale flank steaky, to je část pupku, je to nízký steak, ale s dlouhým vláknem. Aha. A ten se dělá hlavně hodně rérovej, aby byl jemnej.
0: Tak, konečně jsme se dostali z konkrétního masa i na tu způsob toho přípravy, padlo tady rare, tak to je další asi věc. My jsme se před hodinkou bavili o tom, že se nemáme bát se vás zeptat. Ty jsi říkal, že tady máš proškolený personál a rozhodně přijde na ty slova na začátku, abyste věděli, co komu chutná, jak je teda nejlepší příprava, ale buď pro tebe, nebo o co si můžeme říct?
1: To je právě to z jednoho českého filmu, jak tam říká, já bych si taky dal tu médium. To je opravdu asi nejlepší. Dneska, když ten člověk přijde a řekne, já bych si dal dobrý steak, ale prosím vás, ať to z toho neteče ta krev, tak už vím, že ten člověk těch steaků moc asi v životě nesnět, ale já se jim nesměju, ona prostě z toho ta šťáva opravdu teče, ale prosím vás, to je základ, není to krev, kdyby v tom mase byla krev, tak to maso se kazí a nedá se použít. Takže opravdu z toho teče ta šťáva a kdybych tady zhasnul, udělal tady tmu a nakrájel jim to a dal jim to do pusy, řeknou, jo, to je vynikající steak, ale jakmile vidí, že z toho něco vytýká, tak oni si myslejí, prostě je to syrový a to jíst prostě nebudu. Ale zajímavý, že tatarák si dá syrovej, takže jako nebát se opravdu to experimentovat, ale dělám tady i pánovi, že mu mi řekne, já nemám rád, když ta šťáva z toho vytýká, udělejte mi to tak, ať je to křehký, jemný, ale šťáva z toho nesmí vytýkat. I tak to umím připravit samozřejmě, ale já, když si dávám steak, tak si ho dávám rérovej, ale ve spoustě restaurací, když si dáte rérovej steak, tak je uvnitř studený. Což je špatně, ten steak nemůže být uvnitř studený, pořád je to se teplně opracovává a musí tam být prostě minimálně těch 45 stupňů uvnitř, ale máme samozřejmě svoje vychytávky, jak toho docílit, takže každému to připravím tak, jak si přeje, i když tady máme masakr, je tady plná restaurace, tak tohle to se hlídá.
0: Dobře, pojďme ale konkrétně říct, tak jsou tři druhy jako té přípravy, nebo jich je víc, jako extrém akorát a extrém na druhou stranu?
1: Základní druhy pro ty lidi, aby si pamatovali, že je opravdu, když je to rarevej steak, tak je hodně syrovej, je to opečený z vrchu, uprostřed je to hodně syrový, médium je středně propečený, to je prostě, že uprostřed je takovej, řeknu, růžovej pruh a když je to well done, tak je to skrz na stres, my tomu říkáme stejková mrtvola nebo vražda v přímém přenosu, ale i tak si to lidi dávají někteří, já je neodsuzuju ty lidi, ale já říkám, že steak well done je dobrý tak na leda na vomáčku, ale těm lidem vyhovíme, když to takhle chtějí, ale když to chtějí takhle well done, to jsou tři základní, pak jsou ještě mezistupně, to je medium rare,
0: medium done.
1: Ne, jsou tam ty mezistupně, takže dá se to udělat jako něco mezi, jako, ale to už je potom velká alchymie a musí se to hodně hlídat, ale přijdou lidi, že by si to dali něco mezi well done a něco mezi medium, takže jako snažím se to udělat, ale jsou na to, nebo dělám tady takovou vychytávku, že ten steak třeba na felíru dopředu, pak rychle opečeme ty jednotlivé plátky a ten člověk, který nemá rád tu šťávu, která z toho vytejká, tak mi tady řekne, neskutečně jsem si pochutnal a děkuju za doporučení. Takže snažíme se těm lidem vyhovět, ale i když je narvaná restaurace, ne vždycky úplně to jde dělat nějaký vychytralosti, ale snažíme se, aby člověk odsaď odcházel absolutně spokojený.
0: Tak a jaký jsou, jestli můžeš prozradit trošku z kuchyně, dělá se to jako v troubě, dělá se to na pánvi, strkáš do toho ten teploměr, aby si poznal, že teda není studený vevnitř?
1: Jo, to mi tady nedávno jeden pán řekl, prosím vás, vy nepoužíváte v kuchyni teploměry. Ne, nepoužíváme.
0: Ne,
1: to, na to není čas. Já připravuju třeba 13 steaků najednou a abych tam chodil s pinzetou a hrál si s tím, to opravdu nejde. Technicky to vůbec není možný a my už jsme tady udělali tolika steaků, že už víme, dělá se to na zmáčknutí okay. prstem. Škoda, že to nemůžeme ukázat jako posluchačům, ale opravdu funguje to prostě na té dlani, že se to zmáčkne na prstech. A prostě na ten omak už poznáme, jestli už ten steak je propečený a i na nějakou přípravu, takže děláme to prostě pocitově.
0: A když jsem tady byl naposled, tak jsem viděl, že si přivez kus, ale ohromnýho steaku, nevím, 800 gramů nebo něco takového a vlastně to porcoval přímo u stolu.
1: Děláme flambování u stolu přímo, ten steak se potom flambuje ještě výborným 80% rumem. On ten steak samozřejmě tam zanechá, nebo ten rum tam zanechá na tom steaku takový krásný ocásek, je to velice příjemný. A ty lidi to mají rádi, protože mají rádi show a oni přijedou za tou show a je to přibližně kilovej steak, který se připraví, ta doba přípravy trvá přibližně 40 minut a pak se to přiveze ke stolu a u toho zákazníka se to oflambuje a naporcuje se to a tak se to servíruje, takže to mají lidi rádi. Zrovna tak jako se dělají degustační plata a my tady máme takovou vždycky, říkáme, chcete hádat, co to je za maso, nebo chcete říct, označíme jim to číslama, řekneme, jaký stejky na tom platě jsou a oni prostě se u toho stolu dohadujou a řeknou, ne, tohle to je zebra, tohle to je bizon, a ne, tohle to je něco jiného. Ale když to uhodnou, když teda jako těch 5-6 stejků řeknou a přiřadí to správně, tak jim dáváme flašku vína na stůl jako odměnu. Je to příjemný a není to jenom o tom, že se sedí u stolu a láduje se stejkama, ale mají to i s kvízem.
0: Řekl jsi rumy, řekl jsi maso, tak než se znova vrátíme k té řízené degustaci, která bude ještě v pátek, tak jsem se chtěl zeptat, no a teď jsem si sám vyhodil myšlenku, měl jsem tady ještě chuť se zeptat, no a už na to asi nepřijdu, tak pojďme, ono až si nespomenu, tak se znova zeptáme. Než se budeme bavit o tom marketingu, pojďme si říct, co nás čeká tenhle ten pátek.
1: Tenhle ten pátek, to byl tý degustace, je to opravdu řízená degustace, kdy dostanou od každého toho stejku prostě ochutnat, aby věděli, jak chutná zebra, jak chutná bizon, krokodýl. U toho krokodýla je to hodně zajímavý, protože kdo může říct, že ochutnal dinosaura v dnešní době, protože krokodýly tady byly s dinosaurama. A krokodýla dovážíme z Afriky a je to zajímavý to ochutnat. Takže je tady i to japonský wagyu bude na tom pátečním menu, bude tam argentinský steak, aby viděli ten rozdíl mezi třeba tím bizonem a tím argentinským steakem. Zebru se jmenoval, myslím, že si. A co je teda hodně zajímavý, tak ten sop. Jako ten sop je velice jemnoučkatý masíčko a má to úplně chuť, ten dozvuk je po takových játrech, protože je to divočina. No.
0: Je to blízký té české zvěřině, jako divočině?
1: Je to blízký, hodně bych to přirovnal k Daniele. Okay. Takže je tam ten konec, je tam chuť těch jater, tam je, ale když mi to sem přišlo poprvé, tak jsme to samozřejmě udělali, aby jsme to ochutnali a překvapilo mě to, jak je to krásně jemný maso.
0: Super, povídáme si s Tomášem Zitou ze Steak Grillu Hammer, živě přímo tady ze Steak Grillu, tady dneska nikdo není, máme celou restauraci úplně pro sebe, Tomáš se o mě krásně stará, tak já vám připomínám, kdo chcete, soutěžíme o 2 lístky na tuhletu páteční degustaci, 1 lístek v hodnotě 2190 korun, to znamená cena v hodnotě bezmála 4,5 tisíce korun právě pro 2 z vás, respektive jeden z vás dostane rovnou 2 lístky, ať můžete vytáhnout svého partnera a partnerku na takovouhle krásnou, úžasnou degustaci a vlastně gastronomický zážitek. A pro vás aktuálně teď, co nás posloucháte živě, tak napište na 720 600 811 tohle telefonní číslo, když tak najdete na našem webu, kdybyste si ho nezapamatovali. Stačí napsat, jaký z těch stejků, který tady Tomáš jmenoval, byste rádi ochutnali, jestli je to krokodýl, zebra, pštros, sob, bizon, anebo ten originál japonský wagyu. Stačí napsat, podepište se, a nám je ve čtvrtek před 12. hodinou, než skončí Beat Brunch, tak vylosujeme jednoho z vás, kdo získá 2 lupeny. No a kdybyste přece jenom chtěli si to posichrovat a nebudete spolíhat na soutěž, tak vyražte na grillhammer.cz a dokonce, jestli se nepletu, dneska, zítra ještě je to trošku v lepší akční ceně.
1: Je do 14. když se to někdo objedná přes web, tak je to za 1990 korun a určitě se to jako vyplatí, protože jenom ta hodnota toho masa převyšuje tuhle tu hodnotu a samozřejmě tam je 6 druhů těch rumů a to nejsou jako rumy, ať si nikdo nepředstavuje božko.
0: Tuzemák,
1: že by si tam k tomu dal. Jsou to opravdu jako prémiový rumy, je tam i 25letý rum jeden, takže jako seznam těch rumů je na webu napsaný.

Tak máme přesně 11:30 a za chvilku, jak jsem říkal, se s Tomem budeme povídat, jak je důležitý marketing pro dnešní restaurace o tohohle typu, tak byla tady řeč o rumu, tak si pojďme dát Blue Rum 13 Oneself a DJ Vadim a hnedka potom se vrhneme do dalšího povídání. Díky, že píšete!

0: Přesně tak, a právě počúváte Beat Brunch. Jaro, a dneska i Tomáš Zita ze Steak Grillu, živé vysílání. My už jsme za půlkou tady třetí hodinky a smíříme k tomu obědu. Možná si tady dáme dneska něco dobrýho, vy rozhodně taky. Tak vám přejeme dobrou chuť, pokud jsme vám udělali chutě. Znova děkujeme vám všem, kdo píšete na 720 600 811. Jenom připomínám, jede nám soutěž o páteční degustaci přímo tady v Steak Grill Hammer. Kdo zapínáte až teď, tak Hammer v severních Čechách, kousek od Stráže pod Ralskem, mezi Osečnou, tam, kde pramení řeka Ploučnice, kousek od Liberce, takže Liberčáci, Jablonečáci podle mě moc dobře znáte. Vy, co jste třeba z Prahy, střední Čechy a v okolí a chystáte se v pátek na víkend, tak rozmyslete, jestli to nepropojíte se zřízenou degustací prvotřídních rumů a vyzrálých stejků, která začíná v 18 hodin právě 16.10. A my pro vás máme dva lísky, tak jenom připomínám, pište na 720 600 811, kdo by se chtěl vyhrát dva lupeny skoro v hodnotě 2 500 korun. To je totiž hodnota těch dvou lísků a tý řízený degustace. S náma Tomáš Zita. Tome, chtěl jsi mě zastavit nebo něco říct, dodat?
1: Ne, že ten lístek stojí 2 100 korun.
0: No, tak jo, tak pro mě, já jsem to už tak jak melu, tak jsem chtěl říct 4 500, takhle. Takže přesně, 2×2 je skoro prostě 4 400. Takže není to nic levného, samozřejmě, jak Tomáš před chvilkou říkal, promluvil před chvilkou do éteru, tak ta hodnota toho masa je mnohem větší. Tak my jsme dneska v rádiu, náš koncept Live and Direct, vysílání odkudkoliv na světě, ale musíme nutno podotknout a chtěl jsem se zeptat, jak je pro tebe důležitý marketing v dnešní době pro člověka, který vlastní takovouhle restauraci, budeme tomu říkat restaurace?
1: Je to restaurace samozřejmě. Ten marketing je obrovský důležitý, ale není to jenom o tom jednom kanále, je to o tom, jestliže někdo prostě, a já to slyším, co se mezi obchodáci a řeknu, jak se vám teďko daří. Já říkám, my jsme v laufu, nám tady čekají lidi kolikrát v sobotu na to, až se uvolní stůl, a co si může restaurátor víc přát, než když my se jezdí lidi z Příbramy, z Pardubic, z Prahy a z dalekého okolí, my se jedou na steak nebo vůbec na to jídlo. A my to máme vlastně hodně propojený v tom, že máme sociální sítě, jedeme prostě Facebook, Instagram, jedeme reklamu na Google, jedeme samozřejmě ty média, což samozřejmě jsou ty rádia, jedeme jak rádio Slowdown, tak ještě jiný komerční rádio, ale prostě bez toho, když budu sedět, budu mít ruce v klíně a budu říkat, oni mi sem nechodí lidi, tak tu značku prostě člověk musí budovat. A já je hrozně milý, já jsem byl minulý týden na konferenci v Brně a přijel jsem tam a paní za mnou přišla a říká, vy jste ten masožrout, vy máte tu stejkárnu. A říkám, já na vás koukám na Instagramu. A to je hrozně milý, že ty lidi prostě nás už poznávají a vědí, co děláme. A ono to není o tom, že ten člověk dneska to uslyší v rádiu a zítra sem přijede, ale je to o tom, že se dostává do podvědomí těch lidí a ty lidi řeknou, já už vás pozoruju půl roku a až teďko jsme se sem dostali, a samozřejmě, když on to řekne v hospodě, hele, tady jsme prostě byli na dobrém stejku, ona jedna věc je to jako přilákat ty lidi do té restaurace a druhá věc je udržet si ty lidi. A takže ono, když je přilákáte do ty restaurace a pak se o ně nepostaráte, tak se to samozřejmě z toho ztrácí ten účinek, ale ten, řeknu, to rádio, to funguje velice dobře, protože když jsme začali asi před 3/4 rokem s rádiem, tak my jsme odvysílali první spoty a o víkend tady nebyla volná.

0: a židle. Takže ono to opravdu, ten dosah je obrovský. Samozřejmě ty sítě tomu přispívají taky, ale to rádio je jedno z těch hlavních médií, kde ta reklama opravdu funguje, a na restaurace Core si myslím, že to je to pravý médium, kudy by se to mělo jít, akorát, že to nepřenáší ty chutě.
1: No, možná, že se někomu, když vidím náš WhatsApp, tak ty chutě jsme přesunuli i pomocí povídání, když se bavíme na to téma těch stejků a ty degustace, která tady bude v pátek, tak ano, nedokážeme přesunout tu vůni třeba, ale to, že si to člověk představí a spustí se mu sliny, takže možná ve výsledku samozřejmě ano, takže my to samozřejmě taky víme, jsou to nekoneční debaty, že normální člověk by si řekl, jako jste blázni, dneska děláte rádio, teď to už dávno umřelo, tohle médium, ba naopak, žije dál a stále umí dělat právě tyhle ty věci, pro které se dřív rádia dělala, a samozřejmě v našem případě je to o servírování kvalitní muziky, kvalitního obsahu a i třeba možnost takových spoluprácí, jako seš ty, ale narazíme víc na ty sociální sítě, tam je potřeba se přizpůsobit, a prozradíš něco, jak to třeba děláte vy, nebo jak je to s tou konfrontací, jaký vyvoláváš témata a tak dále?
0: Já jsem kdysi dával na sítě, vždycky jsem udělal steak, který jsem vytáhnul, začal jsem ho krájet, ona z toho vytýkala ta šťáva a já jsem to nafotil a dal jsem to na sítě a nějaký ohlas to samozřejmě mělo, anebo jsem nafotil prostě krásně opečený koleno, který tady máme, samozřejmě to jako vypadalo dobře. Ale pak jsem se potkal s jedním youtuberem, který mi řekl, hele, vykašli se na ty fotky a začni točit videa. Takže jsem, jak on mi řekl, musíš prodat ten svůj ksicht, což jako nejsem úplně fotogenický člověk, ale prostě prodal jsem ten ksicht na těch sítích, i když já osobně ty sítě moc rád nemám, ale prostě ta doba taková je, a začali jsme točit jak takový ty odborný videa, jak už se tady zmiňoval, například ten tatarák, jak děláme tatarák, tak jsme to natočili, pustili jsme to na sítě, ale začali jsme hlavně točit takový ty sranda videa, aby ty lidi, ono kolikrát to vychází i z našich zkušeností, právě když sem přijde člověk a teď kouká do těch 16 stejků, včetně ty exotiky, a pak řekne, vy máte tak málo stejků, a objedná si potom smažený sýr, tak jsme takovýhle video prostě natočili, dali jsme to na sítě a ono to mělo úspěch. A samozřejmě ty lidi si to pamatujou, sdílejí si to mezi sebou, a to je to, co zvyšuje ten algoritmus, tu sledování, a když tam potom dáme nějaký to vážný video, tak ty lidi taky jsou rádi, když jim tam ukážu, jak vypadá steak ze pštrosa anebo steak z té zebry. Oni si to nedokážou představit. Tady jeden pán mi řekl, ten steak z té zebry bude taky pruhovaný, nebo ne?
1: Jasně, černobílej, ne?
0: Přesně tak. No. Takže jako ono, ty sítě samozřejmě ten dosah mají obrovský, a v dnešní době prostě je to zapotřebí, ale lidi scrollujou, takže chtějí koukat na videa, musí to být krátký, vtipný video. Ono to má svoje jako podmínky nějaký, že musí zaujmout do 3 vteřin, potom 10.
1: Dneska vteřina. Už ani ne, člověče, už vteřina a půl, no, a už je to
0: pryč. Dneska už vteřina a půl, možná se to zkracuje, ale má to svoje nějaké takovéhle jako pravidla, ale nikdo, ani ty známí youtubeři vám neřeknou všechny ty pravidla, které tam prostě jsou, protože to oni to sami nevědí, a zaráží nás třeba, že jedno video má prostě shlédnutí třeba jenom 50 tisíc a další video jsme na 500 000. Jako. A říkám, co jsme udělali jinak, neudělali jsme jinak nic, ale prostě je to o pravidelnosti, ale je to hlavně o té kvalitě a o tom servisu pro toho klienta, protože ten zákazník sem přijde a cítí se tady dobře, tak se rád vrací. A bohužel restauratérství je ještě o tom, když máte kvalitní servis, tak a ta kuchyň bude 50%, tak ten člověk bude odejde a řekne, jako jídlo šlo, ale ten servis byl špičkový a rádi sem vrátíme. Ale když je to v obráceně, budete mít 100% kuchyň, a ten servis bude na 50%, tak řekne, hele, jídlo super, ale ten servis tady pokulhával, se už tam nevrátím. Takže bohužel dneska to restauratérství takhle je, ale dneska to restauratérství hlavně jde tím směrem těch rychlých fast foodů, a my jsme rádi, že ještě prostě můžeme dělat takovou tu klasiku, kde neobjednává robot, ale objednávají lidi, je to face to face, ta servírka se usměje, poradí tomu těm lidem a ty lidi se opravdu rozmluví tady a jsme rádi, že se sem vracejí a vracejí se sem rádi. No.
1: Tak rozhodně je to o zážitku, že jo? Je to o společenství a lidi mají rádi dobrou společnost a je potřeba se potkávat a potkávat se třeba u dobrýho jídla, u dobrýho pití. Povídáme si s Tomášem Zitou, povídáme si o tom, jak je důležitý dneska. O mase jsme se bavili samozřejmě celou dobu vysílání, ale i teď, jak jsou důležitý třeba sociální sítě a budování toho brandu. Myslíš, že tam je důležitá i ta hláška těch masožroutů? Ahoj masožrouti, že to něčemu pomohlo?
0: Určitě to pomohlo, je to takovej, říká se tomu, zvukový podpis té značky, protože samozřejmě každá ta značka má nějaký zvuk, který, když jenom člověk slyší, nebudu jmenovat tady ty firmy, které to mají, ale každý zná toho zeleného chcípáka a jenom slyší ten hlas a už víme, o co jde. A tohle my jsme přemýšleli, co tam udělat a prostě jsme ty lidi zašli oslovovat masožrouti. Někomu to může přijít hanlivý, ale jak nazvat člověka, který miluje maso, než masožroutem. A zase sem lidi jezdí a řeknou, já vždycky, když to slyším, tak vím, že mluvíte ke mně. Takže jako proto jsem zvolil tato oslovení masožrouti pozor a začínáme s tím vlastně každou reklamu nebo každý oslovení toho zákazníka a ty lidi zbystřejí a řeknou, a tak teď mluví ke mně.
1: Takže a je to nějaká identifikace?
0: Je to důležitý u každý značky a nejenom u té restauratérství, ale u každý značky si vytvořit nějaký oslovení, který pravidelně používá člověk a to dělá hodně. Jak už to jenom potom někdo slyší, masožrouti pozor, tak zbystří a řekne, aha, tyjo, to bude něco pro mě tady.
1: To téma toho lidství je samozřejmě z obou stran, jak jsi říkal, mít kvalitní servis, to znamená, asi si vybíráš důležitý lidi, kteří tě obklopují a reprezentují tebe, nejenom z té kuchyně, ale jako majitele celého tohohle konceptu. Ale jsou nějaké věci, kdy musíš jako skřípat zubama i ty, že zkousneš teda to sousto těch lidí, kteří přijdou s nějakým názorem nebo je něco, co by si jako jaký jsme Češi jako hosti v restauraci?
0: No, teď, když se mě tak na to ptáš, samozřejmě přijdou sem lidi, kteří už od dveří člověk pozná, že už bude nějaký problém. To prostě je špatně i voda na kafe, jako když to tak řeknu, ale my se snažíme samozřejmě buď důvtipem, úsměvem ty lidi přivést na trošku jinou vlnu, ale když se mě ptáš, jaký jsme hosti, my jsme hrozně nedočkaví na všechno. Já jsem hodně cestoval po světě a naučil jsem se třeba ve Francii, musí si člověk na to jídlo udělat čas. Já jsem přišel ve Francii do restaurace, kolega mě tam pozval a řekl, tak si dáme nejdřív láhev dobrého vína, pak si dáme nějaký možná předkrm a vlastně hlavní jídlo jsme jedli až za 2 hodiny.
1: Okay.
0: To tady člověk přijde, jakmile do 5 minut nemá jídelák na stole, tak už píše na sociální síti, jaký jsme hovada a že nejsme schopní se postarat o toho zákazníka a jak nemá jídlo do 30 minut na stole, no tak to je konec světa a nejradši by tu restauraci zavřel. Takže bohužel jsou ty lidi naučený rychle a právě mě třeba zaráží, když v sobotu večer si tady sednou, rychle se najedí, jsou tady 2 páry, očividně se dlouho neviděli a oni hrozně pospíchají domů. Já říkám, a co budete dělat doma? Pustíte si televizi a budete koukat na ulici, nebo co budete dělat? Tak nejde o ten kšef, že si můžou dát něco jiného, ať si dají klidně sodovku, ale seděj, povídej si u toho jídla, je to jediná část toho dne, kdy si člověk může sednout, popovídat si se rodinou a takový ty babičkovský, co nám říkali, dobré chutnání bez povídání, to Jasně. Už prostě zaniklo. Dneska si právě pojďme povídat i u toho jídla, udělejme si na to čas, dejme si tu dobrou kávu, potom dáme si ten dezertíček a uděláme si z toho pěkný večer.
1: Mám pro tebe s dovolením radu, víš, co jim říkejte? Hele, slow down.
0: Přesně tak. To budeme asi používat.
1: Ale slow down.
0: Napíšu to ke každému stejku.
1: Přesně tak, to budeme moc rádi. Vychutnejte si to pěkně soustičku, sousto po soustu. No tak jo, velmi příjemný povídání dneska. Pojďme to shrnout. Tomáš Zita dneska hostem, respektive spíš já hostem tady u tebe. Máš to tady moc, máte to tady moc hezký. Zveme vás, ať už třeba na tu nejbližší akci, nebo si vyberte, jak jsi říkal, buduje se tady něco klidně pomalu, pokud nemůžete tento týden, jukněte na na grillhammer.cz. Vy tam máte záložku, kalendář akcí, takže těch akcí se tady opravdu děje furt něco. Vidím, že bude i mexický víkend a mořský potvory tady vidím a svatomartinský hody a Silvestr na Hamru a už bude konec roku a zas pak bude jaro, léto a ono to pojede furt dál. Takže jukněte na to, ta nejbližší akce nás čeká teď pátek. My budeme u toho pěkně slow down a zveme vás teda na degustaci steaku společně s Rumem teď v pátek 16.10. od 6. hodiny. Máme pro vás dva lísky, pokud zapínáte až teď, tak na 720 600 811 nám teď pojede dva dny soutěž. V podstatě tři, už je dneska pondělí, tak ve čtvrtek ve 12 vyhodnotíme, já vám to budu připomínat zítra i po zítří a můžete vyhrát dva lupeny, jeden lístek je v hodnotě 2200 korun skoro, takže neváhejte, určitě se to vyplatí. Můžete ochutnat stejky, který jsme tady říkali, tak například zebra, pštros, sob, bizon a originální japonské wagyu. A ta soutěž spočívá v tom, že nám na náš WhatsApp napíšete, jaký z těch stejků byste rádi ochutnali. Samozřejmě ochutnáte všechny, to vám můžeme zaručit, k tomu i nějaký dobrý rumík. No a my se za chvilku s Tomem ještě rozloučíme. Díky, že posloucháte Slowdown Radio, ale pěkně, Slowdown.

0: No tak náš čas se nachýlil 5 minut před polednem. Děkujeme za vaši pozornost. Dnešní Live and Direct, který jsme rozjeli. A to ze Steak Grillu Hammer. Klidně ještě jednou jukněte. Děkujeme za vaši dnešní pozornost. Takhle byl dnešní Beat Brunch. Jarek Kosík. A dneska taky Tomáš Zita. Tome, mnohokrát děkujeme za pozvání.
1: Já jsem rád, že jsme se tady potkali a mohli jsme lidi navnadit na nějaký dobrý steak.
0: Přesně tak, šéf, kuchař a majitel Steak Grillu, taky řezník, gurmán Tomáš Zita. Tome, když sem pojedou mimo liberečtí, který to nemají na dojezd blízko, a řekli by si, zůstaneme tady do soboty, když tady ochutnáme i ty rumíčky v pátek, máš je kde ubytovat?
1: Máme tady apartmány, vytápěný apartmány, hned vedle nás je velký kemp a o ubytování postaráno, takže není problém, kdo, jak se říká, si přihne, tak máme ho kam uložit potom.
0: No hlavně třeba i ranní otužovačka, že jo, pěkně do Hamru, hned si tam, už je to v období těch otužilců, zatím nemusíte čutat díru do ledu, ale už to bude, jako, už to bude příjemně studený, si myslím.
1: Já si myslím, že určitě, a ty rána tady jsou fantastický, ráno děláme samozřejmě snídaně a jsou to takový ty snídaně hotelového typu a když to někdo přežene, tak mu na freču udělám i česnečku, nemám s tím problém.
0: Jo, jak říkáme, gurmán, hlavně milovník svého vlastního biznisu, už je to poznat a myslím, že jste to poznali i vy během našeho vysílání Slowdown Rádia. Máme rádi takovýhle místa, rádi vyrážíme do všech koutů České republiky, jak říkáme, live and direct, odkudkoliv na světě, stačí nám internet a nejinak tomu bylo dneska tady. Celý den jsme vás zvali sem na Steak Grill a taky na páteční degustaci. Já vám o tom budu povídat zítra, protože ta soutěž rozhodně stojí za to. Ještě jednou děkujeme, Tome, a přejeme krásný dobrý den. Co tě dneska čeká takhle při pondělku? Budeš něco vařit nebo máš klid?
1: Já mám dneska klid, máme zavříno, ale samozřejmě ta práce nekončí. Už připravujeme ten další víkend, kdy máme ten Tatarák Fest, takže je to o objednání zboží a Zítra jedeme na konferenci do Prahy. Máme toho dost, je to vždycky hodně nabitý, ale dneska to bude víceméně o tom odpočinku a po tom víkendu je to potřeba.
0: Mimochodem, co je zítra v Praze, když je to také důležitý pro tebe? Nějaký veletrh jako Bitvest, masožroutství?
1: Bitvest tam má veletrh v Letňanech, takže jsme tam pozvaný a bude to, si myslím, že velká příjemná akce.
0: Dneska jsme se dozvěděli spoustu o mase, o stejcích, o přípravě, o tom, jak majitel a kuchař není jenom v kuchyni, ale taky na Instagramu. Nemyslete si, nemá za sebou žádného velkého markyťáka nebo tým, celý to vlastně táhneš sám. Občas ti volám a ty nakupuješ, takže si jdeš i nakoupit sám a tak dál.
1: To, že nakupuju, to je víceméně, že hlava děravá na něco zapomene, protože jinak samozřejmě všechno nám sem vozej, ale markeťák za mnou žádný nestojí, mám jednoho kamaráda, který mi pomůže občas natočit nějaký video, ale ty nápady samozřejmě a tu obsluhu těch sítí si děláme sami, ale máme jednu firmu, která nám trošičku pomáhá, tímto jim za to děkuju, ale když mám tuhle tu příležitost tady ještě mluvit, tak bez toho týmu, který tady je, by to nešlo a každá ta součást té restaurace je důležitá, i ta myčka je důležitá, která tam prostě od rána do večera mě je to nádobí a touhletou cestou jim prostě všem moc děkuju za to nasazení, který mají a to srdce, který tomu dávají, takže moc děkuju a děkuju všem našim zákazníkům, kteří sem chodí a tu důvěru nám dávají.
0: I my samozřejmě děkujeme našim posluchačům, Slowdownerům za poslech. Doufám, že vás to dneska bavilo. Já se na vás těším samozřejmě zítra mezi 9. a 12. Zítra to bude klasika, klasiky od Jara Kosigy, takhle mezi 9. a 12. dnešního programu. Rozhodně ho najdete v našem webu slowdownradio.cz. Teď bude hodina bez keců, dneska jsme toho napovídali hodně, tak si můžete zaposlouchat do muziky. Ve 13.00 u nás přistává vrtulník Michaelový a show podle Michaela a tak dál. Kompletní program najdete na našem webu. Mějte se fajn, děkujeme za pozornost a krásný dobrý den, Tome, ahoj.
1: Ahoj, děkuju, mějte se.

0: Reklama.
1: Ahoj, brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda nevidět, takhle se přehlížet?
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
3: To byla
1: reklama.
0: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
0: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
2: Dík.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje.
0: Himr.servis.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
2: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
0: Himr.servis.cz
2: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
4: To byla...
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
6: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
6: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe. Dík.
6: Slow down, baby.
7: Now all massive and crew hear this. Rosie and Preacher don't screw. So all international crew get yourself together on the dance floor. And we come to mash this house. So hear this.
8: Somebody always trying to tell me what to do. I'm gonna tell you a story, son.

úlet. To je teda úlet. Vítejte ve světě podle mě, to je show podle mě Michaela dneska po 106. Čau. Do it, babe. Do it, babe. Do it, babe.

Tak tohle to by se mi líbilo, no. To jsem zažíval má samozřejmě s kapelou JAR a jasným Tambelin. To nebyl duet, tam to bylo těch hlasů víc, veď. Jim hlasy nástrojů a tak, tam se jako zpívalo všechno dohromady, všichni se poslouchali a tak, takže to se už opakovat zřejmě nebude, když nikdy neříkají nikdy. Uvidíme, 17. listopad, víte tom, pracuji na tom, uvidíme. Jste má zvání na taneční parky při dnešní show podle My Michaela jako a každý všední den odpoledne s muzikou, co máš aj. Věci, které se někdy opakují, ale přijdou mi prostě k chuti, tak se bav nebo se zav. Jsem Michael Víčák. Fun Deluxe.

začal jsem po tom volebním víkendu tak jako z ostra, jako kdyby se nechumelilo. Tak ono se určitě někde zachumelilo, někde na nějakém záchodku, ale o tom nikdy jindy. Tak dopadlo to, jak to dopadlo, hele, mně je to vlastně jedno, úplně ne, že jo, ale musím žít, dělat tak, tak jako tak, ať je tam ten nebo ten, praštíme ho koštětem. Čau, rybe. Tak dneska koukám, hele, Světový den artridy, jo. Antarktidy, ne? Ne, antritidy. Tyva, takže to je nějaká nemoc, ne, to je takové, že mi takhle bolí ta kost. A tyva, dneska já začínám Světový týden kostí a kloubů, tak nevím, potřeboval bych je poslat někam na Dovču. Nevíte kam? Mazat to už jako jen ten udál. To je jenom na chvilku, to ti nepomůže. Nemáte nějakou radu?

Lucernem. To se asi posrat. Tak jo, uvidíme. WHISPERS, Whisper Babe. And Big Goes On, to je pondělní show podle mě.

máme jako zima, veď. A počkej, voda bude i teď. Začíná se nám ochlazovat, víte? Je, pardon, se omlouvám, že jsem vstoupil do muziky.

tomu nevěřím. Je vás tam spousta lidí. Ale někteří to třeba ještě ani nevíte. Baby. My jsme 17. listopadu v roce 1989 taky nevěděli, co děláme. Byl pátek, jeden z mých pravidelných pátečních večerů u Holubu. A to, že 17. listopadu byl den studentstva, chystaly se velké věci, protože už v celý rok 89 se to dělo. Takže jako ne den studentstva, to bylo evidentní. Proto se říká, a něco na tom právě jako vždycky jako třeba je, že to bylo částečně jako

Kratochvílovou, Martina Dejdara. Zase jsem na nikoho nezapomněl. Možná přijde ještě někdo navíc, tak mrkněte na to. 17. listopad, hned po procházce po Václaváku, zablouděte do Lucerny. Budu se těšit. Jo, zahrajeme si. Tentokrát ne after party, ale na before party. Tak o tom potom, soutěž opět ve středu a v pátek, kdybyste chtěli vyhrát volné vstupy právě do Lucerny, je to možný právě tady. Jsem Michael D. To show podle mě po 106 na Slowdown Radio. Rap, funk, R&B, the soul, pop music, dance, občas rock and roll.

Oh, oh, oh, oh, yeah. East side. Oh, East side connection. No, ty to strkají dobře. Tak co se budeme nalhávat? A vám, kteří dneska slavíte ten světový den kloubu a kostí, je to pobídka. A pobídka má k tomu si vyskočit z kopejtka. Tak co? Při pondělku skočíte se se mnou. Budu se opakovat, ale ne z okna, ale když budete chtít klidně pidělo, můžu to i vyfotit. Jo, se, protočíme. Živáku, v živém přenosu, vyskočíte z okna, ok? Jas. To bych taky neřekl, aby byla švanda. To vypadá na sobotním noční show, ale ne, je pondělí odpoledne. A my se chystáme na další skvělý den a skvělou muziku. Tak si to užijte. Máte proč. Máte být tam, kde jste.

dělejte podle mě všeho podle Michaela. A co funky a la Bootsy Collins, Bootsy Rubber Band. Před půl, při ponělním dní, dneska jeden kloubů a kostí. Tak koukněte kostičkou hejbnout a klouby trošku protáhnout. A chcete víc protáhnout? Je to show podle Michaela, čau.

se dá poslouchat skoro, no, mělo to, já nevím, 9,5 minuty. Dá se to vypadat. No tak pro pondělní odpoledne jako nákup do dalšího týdne pro dnešní světový den kostí a kloubů. A artritidy. No, to je ta země taková, ta mraziba tam na severu. A tam žijou ty Siouxové, artritida. Čau, ahoj. Jsem Michael B. Don't stop the funk. A je sam, pojď. Takže dneska méně slov. No, více muziky, tím pádem méně pecek. Ale dlouho to metráží.

tom sleduje pravidelně, tady je show podle Michaela, tak si říkám, že každý den je to trochu jinak. Někdy to je strašná jízda, někdy strašně vtipný, někdy takovým rozvláčný, někdy jako říkáš, co se děje, nebo o čem ten člověk přemýšlí.

vaše ex chce vrátit zpátky. O tom to celé je, ale může to zpívat i žena. O starém svém ex, co se chce vrátit. Tak si to užijte, Fred.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.

0: Yes!
1: After party víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?

0: Cause of Lenny with his daddy.
1: Dále.
2: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinový mix, Like it slow, DJ Affect. Každý čtvrtek od 8 hodin večer.
3: DJ Affect in the mix.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
0: Pšt. To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe. Dík. Slow down. Radio.
4: Africa Incorporated.

0: These are the sounds of Africa Incorporated.
1: Pšt, reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
3: Ahoj, brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
4: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
3: Pšt.
2: To byla
1: reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík. Slow down.
5: Radio.
2: Slow down.
5: Radio.
2: Slow down.
5: Radio.
3: Radio.
6: Now all massive and crow hear this. Rosie and preacher don't screw. So all international crow get yourself together on the dance floor. And we come to mash this house. So hear this.
7: Somebody always trying to tell me what to do. I'm gonna tell you a story, son.

sám se sebou zpívat či rapovat duet, to je teda úlet. Vítejte ve světě podle mě, to je show podle mě Michaela dneska po 106. Čau. Do it, baby. Do it, baby. Inimini, manimu, panimu.

Tak tohle to by se mi líbilo, no. To jsem zažíval má samozřejmě s kapelou JAR a jasným Tambelin. To nebyl duet, tam to bylo těch hlasů víc, veď. Jim hlasy nástrojů a tak, tam se jako zpívalo všechno dohromady, všichni se poslouchali a tak, takže to se už opakovat zřejmě nebude, když nikdy neříkej nikdy. Uvidíme, 17. listopad, víte tom, pracuje na tom, uvidíme. Jste má zvání na taneční parky při dnešní show podle Michaela jako a každý všední den odpoledne s muzikou, co máš aj. Věci, které se někdy opakují, ale přijdou mi prostě k chuti, tak se bav nebo se zav. Jsem Michael Víťa. Fun Deluxe.

Tak začal jsem po tom volebním víkendu tak jako z ostra, jako kdyby se nechumelilo. Tak ono se určitě někde na zachumelilo, někde na nějakém záchodku, ale o tom nikdy jindy. Tak dopadlo to, jak to dopadlo, hele, mně je to vlastně jedno, úplně ne, že jo, ale musím žít, dělat tak, co, tak jako tak, ať je tam ten nebo ten, praštíme ho koště tam. Čau, ryba. Tak dneska koukám, hele, Světový den artridy, jo. Antarktidy, ne? Ne, antritidy. Tyva, takže to je nějaká nemoc. Ne, to je takové, že mi takhle bolí ta kost. A tyva, dneska já začínám Světový týden kostí a kloubů, tak nevím, potřeboval bych je poslat někam na Dovču. Nevíte kam? Mazat to už jako jen ten udal. To je jenom na chvilku, to ti nepomůže. Nemáte nějakou radu?

Lucerne. A zase budu srát. Tak jo, uvidíme. WHISPERS, Whisper Babe. And Big Goes On, to je pondělní show podle mě.

začínáme jako zima, veď. A počkej, voda bude i teď. Začíná se nám ochlazovat, víte. Je, pardon, se omlouvám, že jsem vstoupil do muziky.

tomu nevěřím. Je vás tam spousta lidí. Ale někteří to třeba ještě ani nevíte. Baby. My jsme 17. listopadu v roce 1989 taky nevěděli, co děláme. Byl pátek, jeden z mých pravidelných pátečních večerů u Holubu. A to, že 17. listopadu byl den studentstva, chystali se velké věci, protože už v celý rok 89 se to dělo. Takže jako na den studentstva to bylo evidentní. Proto se říká, a něco na tom právě jako vždycky jako třeba je, že to bylo částečně jako...

ti nedej dar. Zase na nikoho nezapomněl. Možná přijde ještě někdo navíc, tak mrkněte na to. 17. listopad, hned po procházce po Václaváku, zablouděte do Lucerny. Budu se těšit. Jo, zahrajeme si. Tentokrát ne after party, ale na before party. Na before party. Tak o tom potom, soutěž opět ve středu a v pátek, kdybyste chtěli vyhrát volné vstupy právě do Lucerny, je to možný právě tady. Jsem Michael D. To je show podle mě po 106 na Slowdown Radio. Rap, funk, R&B, the soul, pop music, dance, občas rock and roll.

Eastside. Oh, Eastside Connection, no, ty to strkaj dobře. Tak co si budeme nalhávat? A vám, kteří dneska slavíte ten světový den kloubu a kostí, je to pobídka. Má pobídka, má k tomu si vyskočit kopejtka. Tak co, při pondělku skočíte se mnou. Budu se opakovat, ale ne z okna, ale když budete chtít klidu pidělo, můžu to i vyfotit. Pratučíme. Živáku, v živém přenosu, ale vyskočíte z okna, ok? To bych taky neřekl, aby byla švandel. To vypadá na sobotním noční show, ale ne, je pondělí odpoledne. A my se chystáme na další skvělý den a skvělou muziku. Tak si to užijte. Máte proč. Máte být tam, kde...

tě podle mě všou podle Michaela. A co funky a la Bootsy Collins, Bootsy Rubber Band. Před půl, při ponělním dní, dneska jeden kloubů a kostí. Tak koukněte kostičkou hejbnout a klouby trošku protáhnout. A chcete víc protáhnout? Je tady show podle Michaela, čau. Out jam, body body slam.

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: Tak pro další má pracovní den, nový týden.

se dá poslouchat skoro, mělo to, nevím, 9,5 minuty. Dá se to, víte. No tak pro pondělní odpoledne jako nákop do dalšího týdne pro dnešní světový den kostí a kloubů. A artritidy. No, to je ta země taková, ta mraziba tam na severu. A tam žijou ty Siouxové, artritida. Čau, ahoj. Jsem Michael B. Don't stop the funk. A yes, a pojď. Takže dneska méně slov. No, více muziky, tím pádem méně pecek. Ale dlouho to metrážní.

Tak kdo to má, sleduje pravidelně tady show podle Michaela, tak si říkám, že každý den je to trochu jinak. Někdy to je strašná jízda, někdy strašně vtipný, někdy takovým rozvláčný, někdy jako říkáš, co se děje, nebo o čem ten člověk přemýšlí.

0: Slowdown.
1: Rádio.
2: Pšt. Reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
5: Servisuje!
6: Cože? Servisuje?
4: Servisuje.
1: Himr, pomlčka, servis.cz.
7: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
8: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
1: Himr, pomlčka, servis.cz.
4: Karavaning. Nás

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe. Dík.
5: Tohle algoritmus neumí.
6: Právě posloucháš Slowdown Radio.
7: Slowdown Radio.
8: Ciao, tady DJ LaRose. This is Slowdown Radio. You're listening to Bonus Beats. Kicking off the show, Jill Scott, Northside, featuring Tierra Whack. Stay tuned. Díky na poslední.

Dnes, díky na poslech, já jsem DJ LaRose, tady Bonus Beats on Slow Down Radio. Poslední máme Chief Keef with Hit the Lotto featuring Cash. See you next week. Thank you for listening.

0: Reklama.
1: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
2: Pšt. To byla
0: reklama.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Dík.

0: anime such as Cowboy Bebop, Trigun, and Samurai Champloo were in constant rotation during the making of this album.
1: Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: kurátorská selekce na Slowdown rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC.
2: Nás zajímá jenom dobrá muzika.
1: Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o páté, v sobotu i v neděli. S Filipem TBC.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádio.

0: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
1: Servisuje!
2: Cože? Servisuje?
0: Servisuje.
3: Himr.servis.cz
4: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
5: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karádo.
3: Himr.servis.cz
6: Karavaning nás prostě baví.
7: Pšt, to byla...
8: Reklama.
7: Reklama.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
6: Dík.

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvu tě k poslechu mé show Eminem, tedy Mixtape Medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin na

Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co máš aj, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.

you like fire.

Slow down. Life as a shorty shouldn't be so rough. Life as

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
3: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt.
0: To byla
1: reklama. Jedna jediná.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
5: Dík. Slow down radio. Slow down radio.

Takže dobrý večer z Jindřichohradecka. Q-Positive, Weekend Aftertaste, jako každou neděli ve 8, začínáme právě teď. Je taky možný, že nás slyšíte v repríze, teda mě konkrétně slyšíte v repríze. To sice v pondělí v 10 večer, už to říkám. Ještě si tady malinko musím přidat mikrofon, abyste mě lépe slyšeli. Myslím, že teď už to bude výtečný, řekl bych. A výtečná bude jako první píseň, kterou tady pro vás dneska mám. A to sice The Beat Goes On, The All Seeing Eye. 98. rok. Krásná Timeless, že jo? No, víc si řekneme pak, tak se do toho položte.

Ano, beat goes on. A tady je to taky furt nějaký beat v tomhletom rádiu. A samozřejmě rádi se s váma, kromě tady hudby, taky nějak propojujem. A takže kdo se chce napropojit dneska se mnou, tak může do našeho komunitního chatu tradičnějiš napsat třeba, jak jste se měli o víkendu nebo tak nějak. Komunitní chat je na Messengeru normálně přes krásně webovou, teda facebookovou stránku Slowdown Radio se k nám dostanete. No a mě ještě jedna tato je taková historičtější skladba. Napadla mě, nějak mi souvisí s tou skladbou předtím. Tohle je Susan Vega, rok 92 z alba 99.9 a Blood Makes Noise.

0: Tak to je Susan Vega, Blood Makes Noise. Dneska se mi ten jazyk nějak motá, ale nemám k tomu žádný speciální důvod.
1: Slowdown Radio.
0: Ale je to důkaz, že jsme Slowdown Radio. Tohle algoritmus neumí, když ty to víte. No. A tohle z toho Jitwan and Folamour a jejich věc Sun After Rain. A včera toho deště jsem si užil relativně vydatně. Ale sluníčko vylezlo. Dneska už úplně docela ho bylo i docela dost už.

A takže Sun After Rain. To by šlo. No a pojedem dál. Začnu nějaký novinky sázet sem. Objevil jsem pro sebe kapelu, která se jmenuje God Street Park, která vydala už 3 desky, které se jmenujou Volume 1, Volume 2 a On the Inside. A bude vydávat teďka 4. desku, která vyjde 16. to znamená už v tomhle týdnu, který je před náma, a která se jmenuje Somewhere Between. A z ní je taky tato věc, která se jmenuje Flowers, a tohle to je její živák, který vylez teďka. Tak si to dejte, je to krásný.

A tak tohle je něco fresh new. Konkrétně God Street Park. Hlas tam patří jejich hostce Pip Mie. A God Street Park na tom nadcházícím albu mají asi vícero kolaborací s dámskými zpěvačkami, minimálně dvě z toho, co zatím vylezlo ven. Tohleto, co vám teď ještě pustím od nich, tak je jejich věc Easy, kde hostuje Celeste.

Tak tohle toho jsou God Street Park, jejich věc Easy z nadcházejícího alba, který se bude jmenovat Somewhere Between a vyjde tenhle týden. To teda doporučuji k naposlouchání a teď jako teda k tomu víkendu, jo. Doufám, že jste se měli dobře. Zdravím tady Kubu, který asi vyzvednul svůj nový pracovní nástroj. Zdá se, že to je jako pěkná krabička. A no, taky byly ty volby, že jo. Takže doufám, že jste byli volit. To se má. No a já jednu aktivistickou staršího data furt platnou.

0: Právě posloucháš Weekend Aftertaste na Slow Down Radio. Seš tu dobře. Well, Bill, what
1: would you say the blues is? Já a s tebou Q-Positive jako každou neděli touhle dobou, to znamená od 8 večer nebo od 10 večer v pondělí v repríze. No a já jsem teda kromě toho deště, kterým jsem cestoval tam a zase zpět a mezi tím jsem něco viděl a něco snět a tak, tak jsem taky včera si užil krásnou party u nás v Baru 69 tady v Jindřichově Hradci s DJ Antonius, jak už to tak máme společně rádi. A jako nakonec to byla docela rychta, ale tuhle tu jemnou píseň jsem si nemohl odpustit. Je to flamenco cover Rosalie, její věc Berghain. Tu už asi jsem vám tady dost točil a nebylo to naposledy. Tak teďka teda flamenco verze jedeme.

tak to je Rosalia. Flamenco cover její věci Berghain. A když už teda tuhletu divu veledámu tady máme, tak tohle je jejich starší věc z roku 22. Saoko z alba Motomami, její druhý single.

0: Tak tohle byla Noga RS Stuck in Heaven ve verzi Against the Machine, což jsou živý nahrávky s akustickou kapelou, který mají, jako myslím, dost vždycky půvabný videa. A my jedeme dál.
1: Program vlády stane na strancu formáta A4.
2: Program jeste ambiciozan, ale on je veoma realan i zvodljiv.
3: Da li vjerujete, Federa?
0: Jo, to je píseň, která na mě vykoukla. Tenhle týden někde stará 2.8. Kdo jiný než Dubioza kolektiv, firma Illegal.

0: Samota. You are listening to Slow Down Radio.
1: No music, no life.
2: I'm Adam Dahl. Tohle to je Lara Modena, která pochází z Argentiny, z Buenos Aires. A tohle je Venu remix její skladby, která se jmenuje Cuerpo Circular, snad se to tak čte.

krásně to tutá. A navazujeme na to jedna věc, kterou jsem si včera teda taky musel pustit na Mejdanu. A tohle Kobra a její věc Excusez-moi.

0: správně. Právě posloucháš Weekend After Days na Slow Down Radio.
1: Přesně tak, s tebou Q Positive na mikrofonu a trošku to stáhnem do nějaký pohodičky. A tohleto je Amy True a její loňská věc Healthy Love.

A tak to je Healthy Love, Amy True. Tak doufám, že i všechny vaše lásky jsou zdraví. Co to jde, že jo? No a DJ Vadima tady točím poslední dobou dost. A nějak mi to nedá. Pressure Lift.

0: No krása.
1: Hey, slow down.
2: Radio.
0: No a tenhle rytmus, který vám vybral jsem já, nikoliv algoritmus, tak ten už patří Palenke Soul Tribe, což je kapela z Los Angeles, která se velmi výrazně inspiruje kolumbijskými písněmi. A tohle je z roku 2013 jejich věc Oh Mama.

Ja. Oh mama. Tohle jsou Palenque Soul Tribe.

No a tohle je zase Michael Kiwanuka, který teďka vydává novou desku, kterou jsem ještě nestih proskoumat. Prošel nějakýma seriózníma zdravotníma trablema. A tohle je jeho hitovka Black Man in the White

0: Slow down.
1: Radio.
2: Je to tak a na něm nám dozněl Michael Kiwanuka, Black Man in the White World. A tady to prostě jede krásně dál, je to fajn.
3: Čau, díky. Ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou. Ano. A už je to tady, už to jede, už se to roztáčí. Je to fajn? Je to fajn. Jedu

0: Promiň, Peťe. Startku. Jsou moc dobrý.
1: Nekouř.
0: Nevěř hlavu. Můžeme si spolu aspoň zatančit.
1: Ty taky tančíš?
0: Je to tak. Jsem jeden z nejlepších tanečníků disco.
1: Tak to moc nerozval. Ať ty nebožáky nestrapíš.
0: Jdeme na to, kotě.
2: Ale, co to nevidí, oko mé modravé. Ahoj, kočko. Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme. Jste skvělý, jste báječný, jste dokonalý. Mám vás rád.
3: Roztáčím hvězdná kola, správná věc, tanec volá. Je to fajn, fajn, fajn, je to fajn, fajnový. Každý sám, všichni spolu, jeden džus, druhý kolu. Je to fajn, fajn, fajn, je to

0: je to fajn.
1: Já jsem si nějak nemohl odpustit tohle dneska. Ani nevím, co mě to napadlo. No, tak tohle to je prostě kultovní kouř, teď vy to znáte, že jo? No ale teď už vážně teda. Trošku house music. Mary J. Blige. Forever No More.

toto jede krásně. A když nám to takhle jede, tak nezbývá, nebo spíš se přímo hodí a děkovat všem, kdo posloucháte, podporujete a třeba i posíláte donaty pro naše Slowdown Radio, abychom tady s vámi mohli bejt. Jo! Info o tom samozřejmě na našem webu v sekci Jak nás podpořit. No a doporučujte nás svým známým, učte je ladit DAB v jejich autech, ty, kdo to mají. No a samozřejmě pokud chcete třeba někoho z vás někam na svou akcičku, tak se ozvěte a my rádi, že jo, když to znáte. Třeba takovouhle pěknou, veselou house music, jako teď rozjíždějí No Suits v jejich věci Anyways, která je letošní novinkou jejich.

0: No, so no suit anyways a my frčíme dál.
1: Hey, slow down.
2: Radio.
0: A tohle to je Paris Fried Chicken. No, co k tomu dodat? A snad jen, že čekejte, ale už se to rozjede.

Tak tohle je undergroundová verze skladby The Sun Can Compare, konkrétně Enu Redo Edit. A původními autory jsou Larry Hart a Mr. White. A doufám, že si užíváte ten tepající houseový rytmus. A protože my si to takhle v neděli zasloužíme, aby to mělo nějaký smysl, že jo? Tahle chvíle. No a nebudem to ale nějak zbytečně komplikovat. Tohleto je The Soul Session. Horse with no name. A jak za chvíli poznáte, sice v lehce lenivějším tempu, ale taky nějaký houseový beat tam bude. No prostě nějak jsem se v těch housičkách teďka poslední dny zahrabal.

0: Hey, slow down.
1: Radio.
2: Tak, to je The Soul Session Horse with No Name v Marlow and Truby Refixu, věc z roku 2012. No, a malinko zrychlíme. Tohle je nám důvěrně známý DJ Ton B. Jeho věc Back to You. A takže zpátky k vám, zpátky sem, zpátky tam, nebo taky spát? Ještě ne, ještě ne.

Takže Body and Soul, Rocco Rodamal featuring All Your Night. Tak přesně a jdeme do finále. Je, to se mi to tam nějak zmotalo, takže znova. No, to by šlo. Jako finále je tady dneska Janus Rasmussen Doom a v Polaroid Reworku. Já už se s váma loučím. Toto bylo dnešní Weekend Aftertaste. Vstupte do nového týdne pravou nohou. Ať se vám daří skvěle. Nezapomeňte jít do druhého kola volit, pokud se u vás volí v Senátu. No a my se uslyšíme zase příští týden v neděli v 8 live and direct. Takže čau.

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slow Down Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

0: Jaro Prosigá.
1: Stick with my friends.
0: Beat Brunch.
1: Beat Brunch.
2: Čilzne, tady Jaro Kosiga. Každý všední dopoledne u nás na Slowdown rádiu servíruju pořad Beat Brunch. Nová muzika, nové objevy, nové obzory a sem tam nějaký ten příběh. Těším se na vás. Mezi 9 a 12 u nás na Slowdown rádiu. Tak čus, jo.

take.

0: Dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinový mix, Like it slow, DJ Affect. Každý čtvrtek od 8 hodin večer.
2: DJ Affect in the mix.